Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to Horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Niklíčkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkusy.

pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsení.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem. A nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární benžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Penčo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
3: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme.
2: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Jsi celý,
1: já dojel jsem se tady
0: pořádku, tebe,
1: a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádherná, a na Francouz je to. Zašel dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na našem Kopeckém. My bychom měli tu debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Patriku a zdravím srdečně pana

0: Děkuju.
1: Dobře,
2: tak jo, mějte se krásně.
0: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
3: Takže dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
3: Tady je Petr z Teplic nad Metojí.
1: Aha.
3: Pozdravuji pana Tounera.
1: Děkuju.
3: Ale já jsem Boba Švarce.
1: Jo, dobře, děkuju.
0: Ano,
1: a co dáte?
0: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
1: Děkujem,
0: dobře,
1: díky, naschle.
0: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem 16:00.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalto.
6: Tady Šampionová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskava, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesno.
4: Přesnost je ozdobou králů.
6: Ozdobu králové máte.
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
4: Prosím.
6: Převlékl, samozřejmě. To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
5: Pane Rivalten, nemilý, velice mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
4: Děkuji.
5: Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Vy se nám nepokazil, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano. Jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: No, jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Denně?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen?
5: No, předseda,
4: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné, je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
4: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mně stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Mně tak.
4: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
5: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
4: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
5: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
4: Vy jste velice laskav.
5: Vezměte sebou ženu.
4: Prosím, ženu? Já doufám, že to není

0: podmínka.
1: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
0: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
1: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
0: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
1: Co?
0: Že ruku líbám.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: Tu... Jo, myslíte vaši paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
4: ano.
3: Nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem dělal krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo prostě, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako zapomenout na to, že hraješ. A
4: no
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, ty, jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dí, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no
3: se ten text,
4: no...
3: jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Ne, jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, Humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tady mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty na, a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, na té ano, to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než má narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil, bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
2: Říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď. A já vařím diváci, ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady. Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně. Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš.
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
3: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
4: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půst nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
3: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
4: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
3: Kouknou, paninko.
4: No.
3: Jdou sem.
4: No.
3: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
5: Pojďte sem, taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
4: No tak podívejte, kluci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. A stoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. No, stoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. Ne, tak já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
4: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmucikland.
5: Šmucikland, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Jo, jo. Šmucikland.
6: Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali.
2: No,
1: Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co to by se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ.
1: Ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, co, no ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Nevotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žeremiš.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal si, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže jde pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Znám.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, aspoň jsme založili u nás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v půl desátý jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu?
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to
9: on krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Necká.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprava tomu Vačku Hecka.
1: No, ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře. Já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina Zolnara a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte o mý.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, na... pojďte trošku, ticho.
5: Ticho.
1: Proboha.
7: Ticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No tak jaký ohromné schodiště, pojďte sticha, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště to.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak taky obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Lékaře. Prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
1: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
1: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounar určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavební firmy usazují konstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem na nové pilíře. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního štafetového běhu pro válečné veterány po českých státních hranicích. Větší obchody dnes zůstávají zavřené, je státní svátek. Dnes čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také sváteční ráno přeje František Janačík. Oblouk Benešova mostu v Ústí nad Labem stavební firmy už několik dní spouští na nové pilíře. Stavbaři dokončili výměnu většiny ocelové konstrukce. Po spuštění mostního oblouku bude následovat betonáž mostovky a předpolí. Dělníci také dokončí opěry a položí izolaci a vozovku. Spouštění mostu na pilíře z výšky zhruba 20 cm je velmi náročné, říká mluvčí skupiny Metrostav Radim Mana.
2: Jedná se o mimořádně náročnou operaci, která vyžaduje maximální přesnost a perfektní souhru všech stavařských týmů. My jsme tuto operaci zahájili na začátku tohoto týdne. Ta operace může trvat i několik dní.
0: O víkendu 16. a 17. května bude kvůli stavebním pracem u mostu zcela uzavřený úsek přístavní ulice mezi křižovatkami z ulic Pražská a Předmostí. Práce za zhruba 630 milionů korun by podle stavbařů měly skončit do konce letošního roku. Přibližně 4000 vojáků se od dneška zapojí do 9. ročníku charitativního běhu pro válečné veterány kolem České republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci do 22. května štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státní hranice. Odstartují ráno u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na Vojenský fond Solidarity. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, také benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Města Ralsko a Mimoň na Českolipsku uzavřou dohodu o školském obvodu. Ralsko vlastní školu nemá. Dohodu se sousední Mimoní původně vypovědělo s tím, že vlastní školu postaví. Nakonec radnice od plánu upustila a bude Mimoni platit každý rok skoro 1,25 milionu korun. Zastupitelstvo Ralska už dohodu schválilo. V Mimoni se bude hlasovat 21. května. Říká to starosta Mimoně Petr Král z hnutí ANO.
3: Aby jsme měli na investice, na nepedagogický pracovníky a tyhle ty věci. To bude ročně, zároveň zpětně nám doplatí 3 miliony na investici do střech, co jsme tady dělali investice za 10 milionů a více. Sport.
0: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Na turnaj bude Česko hrát ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary. Počasí. Je oblačno na severu a na horách, čekejte déšť nebo přehánky, od jihu bude během dne oblačnost ubývat a budou ustávat i srážky. Teploty dnes do 16 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Bíliny na most po silnici 1/13 dejte před Liběšickým mostem pozor na omezení do jednoho pruhu a snížení rychlosti. Silničáři tam mají odstavenou techniku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme tady pátek 8. května, tedy státní svátek, Den vítězství, a za malou chvíli nám tento významný den připomene také Petr Jungmann v pravidelném kalendáriu. V ranním vysílání Českého rozhlasu Sever budeme mluvit i o transplantaci jater a připojíme písničky, které nestárnou. Čeká nás brzy Vladimír Mišík s Blue Effectem, jejich Sluneční hrob, teď už ale Leona Machálková, Žízeň lásky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: k myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tolik tedy Vladimír Mišík na Českém rozhlase Sever, který dospíval přesně v 5 hodin a 12 minut. K tomu já vám přeji dobré ráno a teď už je připravený Petr Jungmann na naše pravidelné kalendárium. Pojďme se podívat na státní svátek 8. května.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
5: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
3: Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Abemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
6: Leonem decimum quartum.
3: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Slavní Bad Boys Blue v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Teď už 5 hodin a 18 minut. Jdeme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a místy můžete narazit na mlhy. Hlavně na severu kraje a na horách se pak bude vyskytovat déšť nebo přehánky a během dne oblačnosti bude významně ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty 12 až 15 na jihu kraje až 16 stupňů Celsia, na severovýchodě 11, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý přes den, místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová, její Memento Mori ve svátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Nás za malou chvíli čeká další česká, výtečná česká zpěvačka Jana Kratochvílová. 5 hodin a skoro 24 minut k tomu. Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Číšková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život.
1: Tak teďka to zatáhneme.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Číškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: To musíme vzít takovou jemnou jehlu, jako vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálí chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se máte?
4: Dobrý? Dobře, mám se dobře.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít napůl.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
3: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
6: Jste na 60? Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
4: Ano.
6: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. A je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let, uteklo to jako voda.
4: Uteklo to jako voda.
6: Ahoj, mě se hezky, uvidíme se v červenci.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na litoměřickém hřbitově se dnes v rámci 81. výročí konce druhé světové války koná pietní setkání. V 10 hodin si den vítězství připomenou zástupci radnice a volyňských Čechů. Účastníci se pak přesouvají k bývalému krematoriu Richard. Správa Národního parku České Švýcarsko ve čtvrtek převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova přestal platit zákaz nočního vstupu do parku a jsou taky otevřené dvě turistické trasy uzavřené kvůli hasebním pracem. Závody v orientačním běhu se dnes mohou vždy na krátkou dobu omezovat provoz na silnicích u Zákup na Českolipsku. Týká se to ulic Mimoňská, Borská, také Gagarinova a náměstí Svobody. V jarním kole sbírky potravin Češi darovali rekordních 702 potravin a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. Je oblačno, na severu a na horách čekejte i déšť nebo přehánky, od jihu bude během dne oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Teploty dnes do 16 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/7 za exitem Spořice ve směru na Chomutov policie řeší nehodu se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno Českého rozhlasu Sever může pokračovat a za malou chvíli tady budou Babské rady Jarka Vykoupilová, která se tentokrát zaměří na správný aperitiv.

0: Naděja Urbánková, její prázdný expres. Máme 5 hodin a 40 minut. Já vím, že tak brzy ráno je ještě je brzy mluvit o alkoholu, ale třeba se vám naše následující rady o prodlouženém víkendu budou hodit. Budeme totiž teď v Babských Radách s Jarkou Vykoupiloval vybírat ten správný aperit a také se aperitiv a také se dozvíte, jak ho servírovat.
1: Babské rady.
2: Aperitiv je malé množství alkoholu, které se podává asi 20 minut před servírováním jídla. Zpříjemní čekání na pokrm a zároveň nabudí chuťové pohárky. Může být lehký ve formě sektu, bílého nebo červeného vína, sladký, hořký nebo hořkosladký, vždy by však měl být perfektně vychlazený. Ideální množství je 1 deci ve sklenici s tenkým plátkem citronu, pomeranče. Někdy se přidává oliva, případně i kolečko okurky a dokonce i kousek čerstvého zázvoru. Největší zásluhu na slávě a oblibě tohoto typu nápojů mají bezesporu Italové. Ostatně samotné slovo aperitivo v italštině znamená otvírající. Jak příhodné. Ty nejslavnější aperitivy vznikají směsí aromatických rostlin, která se přidává do sladkého, většinou muškátového vína. Přesný postup je však přísně tajný a každý výrobce si ho bedlivě střeží.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Teď už máme 6:15 a venku se nám rozednilo. Posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní dobré ráno. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno, dopoledne, velká oblačnost a místy se můžou objevit i mlhy. Zejména na severu kraje a na horách se bude objevovat déšť nebo přehánky. Během dne oblačnosti bude významně ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty 12 až 15 na jihu kraje až 16 stupňů Celsia. Pro změnu na severovýchodě kraje jen kolem 11 stupňů, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za necelých 8 minut tady máme 6. hodinu, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Sever, příjemný pátek, sváteční den 8. května. Když se řekne Chlumec na Ústecku, tak si mnozí z vás vybaví určitě slavnou napoleonskou bitvu, no a více nám teď prozradí v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Slavná bitva u Chlumce z roku 1813 proslavila obec Chlumec na Ústecku po celé Evropě. Odehrála se 29. a 30. srpna a spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona. Té velel generál Van Damme. Bitvu dodnes připomíná několik památníků. Monumentální památník, který byl postaven roku 1913 ke stému výročí bitvy, najdete na východním okraji obce. Je to taková vysoká válcovitá věž se sochou lva, ke které vede dlouhé schodiště. Pokud se chcete trochu projít vojenskou historií, můžete se vydat po žluté turistické značce, která spojuje památníky a jiná významná místa napoleonské bitvy u Chlumce. Délka téhle trasy je 7,5 kilometrů. Začíná u ruského památníku v Přestanově, vede do Chlumce ke zmíněnému památníku bitvy z roku 1813, dál prochází Žandovem, kde odbočuje k pomníku zajetí generála Van Damma a pokračuje do Varvažova kolem pruského pomníku a končí u rakouského pomníku ve Varvažově.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ministryně Mrázová přislíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku u Bíliny. Na úpravu náplavky dostal Liberec jednu nabídku. Prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem, mluvit budou o cestě na summit NATO. Dnes čekejte oblačno, na severu déšť, nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také sváteční ráno, přeje František Janačík. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO přislíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku u Bíliny. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli užívání obecního bytu v Bílině žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Za úpravu své části náplavky Lužické Nisy zaplatí město Liberec 64 milionů korun. Do soutěže se přihlásila jediná firma a nabídla cenu o 10 milionů korun nižší, než město původně předpokládalo. Práce by měly začít letos v létě, hotové pak mají být v příštím roce. Město naváže na dokončenou náplavku Libereckého kraje, říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová z Hnutí ANO.
7: Je to vymezené území ulicemi 1. máje u Nisy u Jezu, v okolí sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kde to potom navazuje na parkovací dům. Měla by tam být i lávka, která vlastně náplavky propojí.
1: Město počítá i s rozšířením parku u náplavky. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. O vedení delegace prezident usiluje, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je logické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Kristián Rajchl, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné brány. Ten ale přesto přiznal, že si představoval jiné utkání.
8: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím absolvoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal. Počasí.
1: Je oblačno, na severu a na horách čekejte déšť nebo přehánky. Od jihu bude během dne oblačnost ubývat a srážky budou ustávat. Teploty do 16 stupňů. Na horách dnes mezi 9 až 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 227 omezuje u křižovatky na Černoc provoz likvidace následků nehody nákladního auta, které v noci skončilo v příkopě. Problémy s průjezdem čekejte přibližně do 9. hodiny. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po 6. hodině dobré ráno Českého rozhlasu Sever, to sváteční 8. května pokračuje a my tady už za malou chvíli budeme mít Petra Berana a krimi historky a řeč bude tentokrát o hazardu u dětí, ale aby jsme to vyvážili v těch následujících minutách, tak budeme mluvit také o umění, konkrétně o obrazech Václava Špály a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Ty pro nás budou mít Rangers nebo Valdemar Matuška později, teď ale pokračuje Miroš Berka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Tolik tedy Rangers, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever a skladba s názvem Vysočin. 6 hodin 11 minut k tomu a brzy budou pokračovat Bee Gees. Teď už je ale připravený Petr Beran a jeho pravidelné krimi historky.
1: Krimi historky.
2: Na Chomutovsku řeší policisté případ, který se týká ohrožování výchovy dítěte. Žena měla svému nezletilému synovi umožňovat a dokonce podporovat hraní hazardních her. Postupovala mu přístup k účtům i peníze na sázky a samozřejmě měla zájem o případné výhry. Chlapec se postupně stal na hraní závislým a dokonce musel podstoupit odbornou léčbu. Policie případ vyšetřuje a ženě hrozí až 5letý trest. Tenhle příběh ukazuje, jak se původně nevinná zábava může změnit v opravdový problém.
1: Krimi historky.

0: Tolik tedy bratrská trojice, Bee Gees, jejich hit How Deep Is Your Love. 6 hodin skoro 16 minut a v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever se teď jdeme podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a později i dopoledne očekáváme ještě velkou oblačnost a místy se můžou objevovat mlhy. Na severu kraje a na horách se vyskytne déšť nebo přehánky. Během dne pak bude oblačnosti významně ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty 12 až 15 na jihu až 16 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje jen kolem 11, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý přes den místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů. Za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 6 hodin skoro 21 minut. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeum Kampa v Praze jich uvidíte 350.
1: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
2: Taková síla v jednoduchosti.
3: Před koncem výstavy.

0: kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
1: A dokonce si je i známkoval.
0: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
2: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
1: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
0: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
3: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
1: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
0: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
1: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Betyšková, Český rozhlas.

0: zpátky nás.
1: Divoký byl malování 6 hodin 27 minut za necelé 3 minuty, už tady máme 6:30. Další krátké zprávy Českého rozhlasu Sever, i v nich budeme připomínat konec druhé světové války, ale čeká nás také ještě zpěvačka Sandra Jihic s názvem Hi Hi Hi. Stále příjemné vstávání s námi, s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Konec druhé světové války v Evropě dnes v Česku připomene tradiční pieta na pražském Vítkově. Ceremoniál začne v 10 hodin dopoledne a účastní se ho třeba prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. U příležitosti dne vítězství připravila města v Libereckém kraji také několik pietních setkání. V Liberci zástupci města v 10 hodin dopoledne uctí památku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích. V Novém Boru se setkání koná v 10 hodin na lesním hřbitově a den vítězství si připomínají také například v České Lípě anebo v Semilech. Klášterec nad Ohří připravuje novou cyklostezku podél Podmileského potoka. Trasa podle starosty Štefana Droza ze Stanu propojí centrum města a nedaleký Ciboušov. Íránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí tří amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony a rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvětě ostřelovalo také cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svoji kariéru získal desítky čestných doktorátů a prestižních ocenění, včetně udělení dvou rytířských řádů a povýšení do šlechtického stavu britskou panovnickou rodinou. Je oblačno na severu a na horách, čekejte déšť nebo přehánky. Od jihu bude během dne oblačnosti ubývat, srážky budou postupně ustávat. Teploty dnes do 16 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/7 na objezdu Postoloprt na Lounsku ve směru na Prahu se srazilo osobní auto se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno Českého rozhlasu Sever teď může pokračovat a my prozradíme už za pár chvil, co vás čeká v dnešním pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině s Kateřinou Cajthamlovou a budeme mluvit také o zdraví našich nohou v naší další reportáži. Teď už ale, jak slyšíte, česká zpěvačka Anna K. Příjemné vstávání s námi s Českým rozhlasem Sever 6 hodin a skoro 33 minut.

0: Valdemar Matuška, Olga Blechová, jen se přiznej, že ti scházím, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 6 hodin a 39 minut k tomu. Dnes odpoledne po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravému životnímu stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever, my vám přejeme krásné sváteční ráno, máme tady pátek 8. května. Jak to bude v den vítězství s počasím, tak to, na to se podíváme právě teď.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme velkou oblačnost. Zřídka se vyskytnou také mlhy. Zejména na severu kraje a na horách očekáváme během dne místy déšť nebo přehánky. Odpoledne pak během večera bude oblačnost ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na jihu až 16 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje kolem 11, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Český rozhlas Sever,

0: 6 hodin skoro 52 minut, ladíte stále Český rozhlas Sever, posloucháte sváteční Dobré ráno. Máte problémy s usnutím, každý na to má nějaký svůj speciální trik a jeden takový nám teď poradí v minutě o zdraví kolegyně Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Mým tipem pro lepší usnutí a kvalitní, zdravý posilující spánek je namočit si před spaním nohy do teplé vody. Potřebujete tak 15-20 minut času a kbelík teplé vody, nic víc, žádné speciální vybavení. Teplá voda pomáhá rozproudit krevní oběh v dolní části těla, zahřát organismus zevnitř a připravit tělo na hlubší spánek. Jak na to tedy správně? Voda by měla být příjemně teplá, ne horká, ne vlažná. Hladina by měla sahat nad kotníky, ideálně do půlky lítek. Dopřejte si těch 15-20 minut klidu, bez telefonu. Ideálně půl hodiny, hodinu před spaním. Po namočení nohy jemně osušte a ponechte v teple. Taky můžete do vody přidat hrst hrubé soli nebo pár plátků zázvoru. Kdo má studené nohy nebo problémy s usínáním, mohlo by to pomoci. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

Věra Špinarová, její velký hit s názvem Georgie, nám se blíží 7:00 v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever v tom dnešním a pátečním svátečním. Nás čekají zprávy, s nimi se do studia vrátí kolega František Janačík a vy se dozvíte například, že na Litoměřicku si dnes lidé budou připomínat Den vítězství, ale teď ještě připravená Tina Turner.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: I na Litoměřicku si dnes lidé připomínají den vítězství. Provoz na silnicích v Zákupech na Českolipsku dnes omezí orientační běžci. Slovensko ode dneška ruší dvojí ceny za pohonné hmoty. Dnes čekejte oblačno, na severu déšť, nejvyšší teploty do 16 stupňů, odpoledne srážky ustoupí. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Na litoměřickém hřbitově se dnes v rámci 81. výročí konce druhé světové války koná pietní setkání. V 10 hodin si den vítězství připomenou zástupci radnice a volínských Čechů. Účastníci se pak přesunou k bývalému krematoriu Richard, kde bude mít projev zástupce jednoty Československé obce legionářské.
3: Události konce druhé světové války si dnes v 11 hodin u památníku Mondeles připomenou zástupci města a veřejnosti také v Lovosicích. Informovala o tom mluvčí města Denisa Richter. Poté se průvod zastaví také na městském hřbitově. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Závody v orientačním běhu dnes mohou vždy na krátkou dobu omezovat provoz na silnicích u Zákup na Českolipsku a týká se to i ulic Mimoňská, Borská, Gagarinova a náměstí Svobody. Na bezpečnost závodu budou dohlížet pořadatelé a městská policie.
4: Při přebíhání závodníků přes průtah městem je pořadatelská služba oprávněná krátkodobě zastavit provoz. Zázemí závodu je na louce za zámkem. V Zákupech se běží disciplína sprint určená podle pořadatelů právě pro městské tratě. Jde o druhý letošní závod Českého poháru v orientačním běhu. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději v noci ukradli přibližně 300 tisíc korun. Policie o tom informovala na síti X. Po podezřelých dál pátrá a hledá svědky, kteří viděli v noci ze středy na čtvrtek v okolí Kunratického a Krčského lesa lidi na elektrokoloběžkách. Pachatelé odpálili bankomat přibližně v 3:30 ráno v obchodním centru v ulici Dobronická. Podle policie to provedli stejným způsobem, jaký použili před měsícem u obchodního centra v Praze na Opatově 3 lidé. Tito podezřelí ale jsou teď v policejní vazbě. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Řidiči aut s cizí poznávací značkou v zemi platili za naftu víc než šoféři se slovenskou registrací. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu.
5: Sport.
1: Basketbalisté Ústí nad Labem v pátém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy porazili koncem pracovního týdne Opavu 87-72 a stav série snížili na 2-3. Sluneta si tak vynutila zítřejší šestý duel na hřišti soupeře a odvrátila konec sezóny. Ústeckého trenéra Reimera potěšilo, že tým ukázal psychickou odolnost.
6: Spoustu těch hráčů, který my máme v týmu, tak se pro tyhle ty situace narodili, že prostě když jsou možná trochu přitlačený ke zdi, tak ze sebe vyždímou to nejvíc.
1: A další informace uslyšíte v ranním vysílání ještě před 7:30.
2: Počasí.
1: Panuje oblačno, na severu a na horách déšť nebo přehánky, od jihu bude během dne oblačnosti ubývat a srážky také budou postupně ustávat. Teploty dnes do 16 stupňů Celsia, na horách od 9 do 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 227 na jihu Lounska omezuje u křižovatky na Černoc provoz likvidace následků noční nehody nákladního auta, které skončilo v příkopu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Jeden dál nás čeká, nebo se přesně řečeno vrátí kalendárium a Petr Jungmann. A vrátíme se také ke sportovním informacím, které už zazněly ve zprávách s kolegou Františkem Janačíkem. Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral už byl zase v ráži a Sluneta i díky tomu odvrátila konec sezony. Více zhruba za čtvrt hodiny a přidáme i písničky, které nestárnou. V této hodině nás čeká třeba brzy Jiří Korn, teď je ale připravená dívčí trojice Black Milk.
2: Dobré ráno s Milanem Králem.

Jiří Korn, jeho slavný windsurfing v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. 7 hodin 11 minut k tomu a teď už je připravený Petr Jungmann kalendárium. Pojďme se podívat na dnešní sváteční den, tedy den vítězství.

0: státní svátek, Den vítězství.
1: The flags of freedom fly all over Europe.
0: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
2: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
3: Abemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
3: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
3: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dion Warwick a také skupina Bee Gees v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 7 hodin, skoro 18 minut. Před námi je teď aktualizovaná předpověď počasí na dnešní sváteční den.
1: Počasí.
0: Teď ráno a také dopoledne očekáváme velkou oblačnost, zřídka se vyskytnou mlhy. Na severu kraje a na horách očekáváme během dne místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a hlavně během večera bude oblačnost ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty 12 až 15, na jihu až 16 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje kolem 11, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Keby bylo něco,

0: Správný čas vzal režii utkání opět do svých rukou. Basketbalista Tomáš Vyoral ve čtvrtfinálové partii s Opavou poprvé zaznamenal dvouciferné střelecké skóre. I díky tomu Ústí nad Labem podruhé vyhrálo a snížilo stav v sérii na 2-3 na zápasy a odvrátilo konec sezony.
1: Ústecký tvůrce hry nastřílel 13 bodů, ve druhém poločase přesnými zásahy zlikvidoval opavské snahy o obrat skóre. Byl to Vyoralův nejlepší výkon v celé sérii.
2: Tak jako já se nezbavuji žádný zodpovědnosti, zatím mi to moc hlavně střelecky nevycházelo. Nicméně bych chtěl vyzvednout obranu Opavy, kde na tom pick and roll jsou fakt jako výborně a nemám prostě jediný volný nějaký look, kam bych mohl přihrát jedinou volnou position. Takže v tomhle tom je to těžký, ale prostě je to playoff a musíme se nějakým způsobem na to připravit, přizpůsobit se tomu a vymyslet něco nového.
1: Řekl Tomáš Vyoral, 33-letá opora Ústí musí stále hledat způsoby, jak přispět ke skalpu Opavy v ligovém čtvrtfinále.
2: Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně, aby jsme si to půjčili z ruky, protože pak když jeden hráč dá 30 bodů a ostatní po 5, tak je to hrozně lehký na obranu a když prostě těch střelců je víc, tak na tu obranu to bylo vždycky těžší. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. Takže i v tomhle tom je to těžký nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení a získat nějaký 50-50 balony.
1: Ústí válelo v nadstavbové části, start playoff Slunetě ale nevyšel. Zdá se, že formu lépe načasovala Opava.
2: Možná jsme ji měli, já nevím, měsíc zpátky, kde nám, dejme tomu, vycházelo všechno, ale prostě tak to je. Jako, s tím asi člověk nic neudělá, ale musí aspoň bojovat. A myslím si, že v některých těch zápasech jsme ani pořádně nebojovali a tu výhru jsme si tudíž vůbec nezasloužili.
1: Přiznal Tomáš Vyoral. Ten na dovolenou ještě nechce.
2: Celkově jsme to nezabalili, tak teďka je to o tom jednom zápase, když to tam zvládneme, tak ten 7. zápas máme doma. Prostě je to jenom, dejme tomu, o tom jednom zápasu, kdy ten první prostě úplně se nám tady nepovedl v té sérii a musíme tam jednou taky vyhrát, aby jsme to vrátili zpátky. Co si budeme, přijde tam plný barák, je to těžký tam hrát v playoff, ale jako myslím si, že jako dá se tam vyhrát. Nemyslím si, že mají jako neporazitelný to Nymburk, co si budeme povídat, a dá se tam vyhrát. Snad to zvládneme v sobotu.
1: Přeje si ústecký basketbalista Tomáš Vyoral před 6. zápasem čtvrtfinále ligového play-off v Opavě. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Výročí 81 let od ukončení druhé světové války v Evropě si připomenou i čeští politici a zástupci armády, tradičně na pražském Vítkově. Letos se začíná pietní akt v 10 hodin dopoledne. Akce se účastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních uzavřeno. Dělníci dnes na hřišti v ústeckých městských sadech začínají rozebírat staré herní prvky. Město o tom informovalo na svých sociálních sítích. Nahradí je novými sestavami, například menší lanovou pyramidou. Obnovu hřiště chce mít město hotové do konce května. Stavební firma dokončuje práce na stavbě nové sportovní haly v Jirkově. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje budování parkoviště a pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Přesně před rokem zvolil sbor kandidátů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Američan Robert Francis Prévostek a jako první řeholník řádu augustiniánů. Je oblačno. Na severu a na horách čekejte déšť nebo přehánky od jihu. Bude během dne oblačnosti ubývat a ustanou také srážky. Teploty dnes do 16 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí v tunelu Panenská ve směru na Německo v jednom ze zálivů porouchaná dodávka. Pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Sever, teď už nás čeká zpěvák Petr Spálený a za malou chvíli opět poradíme, jak pěstovat bez trápení a zaměříme se na rajčata.

0: Máme pro vás doslova pohádkové ráno. To byla Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Znám jednu krásnou zahradu a vy zkuste vzpomenout, ve které pohádce právě tahle ta písnička zazněla. 7 hodin 39 minut a pokračuje naše ranní vysílání a teď se budeme věnovat rajčatům. Na jakém místě se rajčatům dobře daří? Jaká půda je pro ně ideální? Jaké rozestupy mezi rostlinami a řádky dodržet, abychom se mohli těšit na dobrou úrodu? Tomu se bude v naší rubrice Pěstování bez trápení teď věnovat Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Miluji rajčata a nejsem sama. Rajčata patří k nejoblíbenější zelenině našich zahrad. Potřebují slunné a chráněné místo. Nejlépe se jim daří tam, kde jsou většinu dne na přímém slunci a kde je neohrožuje studený vítr. Rajčatům prospívá kyprá a dobře propustná půda. Ideální je neutrální až mírně zásaditá hlinito-písčitá zem s dostatkem humusu. Sázíme až do vyhřáté půdy a zkušení zahradníci doporučují sázet rajčata hlouběji, než rostla v sadbovači. Klidně až po první pravé listy. Na záhoně by mezi rostlinami měl být rozestup alespoň 60 cm, mezi řádky pak kolem 80 cm, přičemž keříčková rajčata snesou oproti tyčkovým menší rozestupy. Už při výsadbě myslíme na oporu a kolíky nebo konstrukce zapíchneme hned, aby se nepoškodily kořeny. Rajčata se dají dobře pěstovat i v nádobách. Já to zkoušela s 10-litrovými a za mě doporučuji spíš větší objem, alespoň 20 litrů. Zemina v nádobách rychleji vysychá, tak jsem zalévala častěji než na záhoně. Ale o plýtvání vodou opravdu nejde, protože v nádobách se voda lépe udrží a nerozlévá se do plochy. Výhodou je i minimální pletí plevele. Rajčata nikdy nezaléváme na list, ale vždy směrem ke kořenům. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: To byly Hlobo zhruba za půl minuty, tady máme 7:45, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a podíváme se na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne očekáváme ještě velkou oblačnost a na místy se by se mohly objevit i mlhy. Zejména na severu kraje a na horách pak během dne déšť nebo přehánky. Odpoledne a hlavně během večera bude oblačnost ubývat a srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty 12 až 15, na jihu kraje až 16 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje kolem 11, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý nebo severní až severový východní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Původně severočeská kapela Kabát, její hit s názvem Bára za 12 minut, je tady 8. hodina. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Česká televize už představila účastníky 14. řady soutěže Stardance. Ve skupině amatérských tanečníků a tanečnic jsou to pochopitelně vždy nová jména. A tentokrát je řada nových jmen i na straně profesionálů. Herečku Saru Sandevu dostal na starost Daniel Makovec a jak Slávce Brádlové prozradil, vlastně ji dopředu vůbec neznal.
1: Neviděl jsem prostě Sáru asi v žádném seriálu, filmu nebo kdekoliv, takže pro mě to bylo velmi příjemné překvapení, koho tam vidím, protože vysměvavá tvář, která prostě na mě koukala, culila se.
2: Musím říct, že diváci mají Sáru rádi, takže budou sledovat, jestli s ní zacházíte opravdu, tak bych řekla, v těch bílých tanečních rukavičkách, anebo musí tam být ta přísnost?
1: Já si myslím, že to musí být takový individuální přístup, uvidíme, jak nám to půjde, ale já vždycky razím takový pravidlo, že vlastně vždycky to jde nějakou vlídností, za mě vůbec není jako cesta na někoho řvát, jakože dělej znova. Já si myslím, že to bude milý tréninkový náladě.
2: Sáro, vy tam máte vlastně takovou, řeknu, no ne úplně rodinou, ale přece jenom jakousi velmi přátelskou podporu. Tomáš Šon Pšenička a oba jste propojení s rodinou Prachařovic. Tak co Jakub na to? Říkal, běž do toho, anebo je, já ti nevím.
3: Kuba byl vlastně ten, když jsem váhala, jestli jako do toho jít, tak ten, kdo mě jako hodně popostrčil. Naopak, takže já mám jako největší podporu doma a je to jako super. Myslím si, že tenhle projekt dělat s tím, že víte, že třeba s tím váš partner nesouhlasí, to bych asi úplně nezvládla. Takže díky bohu za to, jaké je, a myslím si, že se těší se mnou a strašně se na to těší. On má už v kalendáři zapsaný všechny jako přímý přenos, je to strašně rozkošný. Tu podporu od něj mám a jsem strašně ráda.
2: Těšíte se víc na latinu nebo na standard? Umím si vás představit v těch krásných robách a zase temperament ze severní Makedonie v té latině. Mě taky nebude k zahození.
3: Já jsem Danielovi říkala, že já bych hrozně chtěla, aby to bylo různorodý. Takže já se vlastně těším na to, že jeden večer to bude přesně divočina, latina a jako trošku temperamentu, a že druhý večer naopak vytáhneme třeba tu vlastnost, kterou jako nějak asi mám, křehkost a citlivost, a že to tak hezky jako bude propojovat. Takže ale já nedokážu říct, protože vůbec nevím, co mi půjde víc, a předpokládám, že to, co mi půjde víc, mě bude bavit víc. Ale chtěla bych tam zachovat tu různorodost, že si jako vyzkouším různé polohy.
2: A musím říct, že Stardance sleduju od samého začátku. Vždycky mě něco překvapí, i když pravidla jsou daná pro každý tanec. Jaké to je přijít na ten nový pohyb, nebo krok asi ne, kroky jsou předepsané?
1: Já si myslím, že hodně to je o tom vlastně, jaké zvolíte téma, protože tancovat bez jakéhokoliv příběhu, bez jakékoliv vlastně rekvizity, je to hrozně těžký pak. Takže když vlastně zvolíte nějaký správný naladění v tom páru, tak si myslím, že to hodně pomůže tý jako originalitě. Myslím si, že máme jako hezký nápady, pár věcí jako nových bychom tam mohli přinést, tak uvidíme, jestli se to povede.
0: A jak se to dvojici Sara Sandeva a Daniel Makovec povedlo a všem ostatním, tak to na obrazovce České televize uvidíte nejdřív 10. října. U nás teď v dobrém ránu pokračuje Lenka Filipová, její věnování. Stále příjemné vstávání s námi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Už po druhé za poslední 4 roky zasahovali hasiči u velkého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Zkušenosti ze zásahů čerpají i při dalších akcích. Liberecké lesní koupaliště pořádá dnes brigádu před letní sezónou. Tisíce vojáků se zapojí do dnes startujícího charitativního běhu pro válečné veterány. Po ránu zataženo a místy deštivo, odpoledne srážky ustoupí, teploty dnes do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslední a také ráno přeje František Janačík. Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během uplynulých 4 let pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali 6 dní s ohněm v okolí Rynartic a Jetřichovicku. U Rynartic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska v roce 2022. Pokračuje ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
4: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
2: Přibližně 4 000 vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem České republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Startují právě teď u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, říká organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
5: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
2: Počet obětí výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jeho čínské provincii Hunan vzrostl na 37. Uvedla to agentura Nová Čína s tím, že se jeden člověk stále pohřešuje. Sklad s petardami a ohňostroji vybuchl v pondělí. Příčinu exploze dosud úřady neuvedly. Podle čínských státních médií policisté předvolali k výslechu 8 lidí podezřelých z toho, že výbuch způsobili. Čína kvůli explozi v tomto týdnu pozastavila provoz ve všech společnostech vyrábějících zábavní pyrotechniku v této oblasti.
3: Počasí.
2: Je oblačno, na severu a na horách čekejte déšť nebo přehánky, od jihu bude během dne oblačnost ubývat, budou ustávat i srážky. Teploty dnes i do 16 stupňů, na horách dnes od 9 do 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/7 na objezdu Postoloprt na Lounsku ve směru na Prahu policie stále řeší nehodu osobního auta se zvěří. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Sever nabídne za malou chvíli nový seriál, který jsme rozjeli teprve v tomto týdnu, Co v učebnicích nebylo. A herec Martin Písařík bude mluvit o appendixu. Vrátíme se také k požáru v Národním parku České Švýcarsko a řeč bude o skupině podpory řízení, která má za úkol dodávat hlavnímu štábu obrázky z místa zásahu. A opět nezapomeneme na písničky, které nestárnou. Tentokrát to budou třeba od skupiny Olympic, teď už připravený Karel Gott. Dobré ráno.
3: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Slavný osmý den skupiny Olympic, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a na hodinách 8 hodin a skoro 12 minut k tomu. Když se řekne slovo appendix, tak většinou nás napadne slepé střevo. Není to tak, ale docela pravda. Více vysvětlí Martin Písařík v našem novém seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Pro někoho vzpomínka na mládí, Albano and Ramena Pavra Čísara. 8 hodin, skoro 17 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Severopět. Si připomeneme, jaké dnes bude počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne se očekává ještě velká oblačnost. Zřídka se mohou objevit mlhy, zejména na severu kraje a na horách pak během dne místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a hlavně během večera bude oblačnost ubývat, srážky i na severu kraje budou ustávat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15, na jihu až 16 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje kolem 11, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: dřevo. Písničkář Xindle X v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, jeho dřevo, přesně 8 hodin a 21 minut. Součástí hlavního štábu hasičů během posledního požáru v Národním parku České Švýcarsko byla také dokumentaristická skupina. Jsou to specialisté, kteří se starají o obrazové spojení s požářištěm. Umisťují tam kamery pro velící štáb, ale také pro veřejnost jako součást krizové komunikace. Kromě kamer také ovládají drony s termovizí a můžou zasahujícím jednotkám nabídnout celkový nebo i detailní pohled na špatně přístupný terén.
1: Po předání požářiště správě parku začali hasiči opouštět místo, kde měli hlavní štáb. Taky skupina podpory řízení se začala balit. Její velitel Jiří Studička vysvětlil, v čem taková skupina nejenom veliteli zásahu pomáhá.
2: My máme za úkol přenést všechny obrazové materiály do štábu velení.
1: Vysvětluje plukovník Studička z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
2: My jsme tady rozmístili celý kamerový systém, který jsme spojili s dronem. To znamená, že máme jak tu vzdušnou podporu, tak máme i pozemní podporu obrazovou a všechny tyhle ty systémy nám přinášejí nejenom standardní obraz, ale i termovizní obraz. Díky tomu my máme včasnou detekci ohnisek, na které se potom směřují pozemní síly.
1: Kolik techniky jste tady měli? Kolik dronů, kolik kamer?
2: Kamer bylo nasazeno dohromady 5 a dronů ty operovali permanentně vlastně 3.
1: Záběry ale neslouží jenom hasičům a velitelům, ale taky lidem. Ti mohli sledovat dění online.
2: Živě vysíláme a to proto, aby vlastně lidé v okolí viděli, jak se ta situace vyvíjí, čím se snažíme nějakým způsobem psychologicky působit na to, že

Marie Rotrová, hvězda Supernova, nás teď čekají ještě Smoky a brzy další krátké zprávy, se kterými se do studia vrátí kolega František Janačík.

0: neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na litoměřickém hřbitově se dnes v rámci 81. výročí konce druhé světové války koná pietní setkání. V 10 hodin si den vítězství připomenou zástupci radnice a volínských Čechů. Správa Národního parku České Švýcarsko ve čtvrtek převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova přestal platit zákaz nočního vstupu do parku a jsou otevřené i dvě turistické trasy, uzavřené kvůli hasebním pracem. Závody v orientačním běhu dnes mohou vždy na krátkou dobu omezovat provoz na silnicích kolem Zákup na Českolipsku. Týká se to ulic Mimoňská, Borská, Gagarinová a náměstí. Provozovatelé historických dolů na Měděnci na Chomutovsku plánují vyčištění novou výdřevu a osazení nových žebříků do komínu s názvem Koňská jáma. Podrobnosti přidáme před 9. hodinou v pokračujícím ranním vysílání. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory naplánovanému příměří, které Moskva vyhlásila sama. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a také vysílala drony. Vyhlášení klidu zbraní avizovalo ruské ministerstvo obrany od dnešní půlnoci do 10. května jako uctění výročí konce druhé světové války. Stále je až zataženo na severu a na horách s občasnými přeháňkami nebo deštěm. Později přes den od jihu čekejte méně oblačnosti a méně srážek. Teploty dnes i do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace čekejte na silnici 1/6 u Petrohradu na jihu Lounska. Železničáři opravují přejezd kvůli jeřábnickým pracem, jsou naplánované kratší uzavírky.
3: Jezdí se kyvadlově, ale to kyvadlově se bude zastavovat.
1: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Marta Kubišová, její slavná Magdalena, nás v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever za malou chvíli čekají blondý. Teď je ale připravený Milan Knotek s dalším slavným Severočechem a tentokrát to bude fotbalový brankář Milan Švengr.
1: Slavní Severočeši.
2: Moje smlouva se Spartou se protáhla na 12 let, zbytečně dlouho. Měl jsem to řešit jinak. Na sklonku kariéry to v jednom rozhovoru prohlásil fotbalový brankář Milan Švengr, který se narodil v roce 1986 v Jablonci nad Nisou. Letenský klub byl pro něj darem i prokletím. Kvůli i pohár byl oblíbený mezi fanoušky. Smlouvu se Spartou podepsal už v 19, ale většinou byl hostujícím hráčem v jiných týmech. Nejvyšší soutěž si poprvé zahrál v Mostu. Pořádnou šanci v A týmu Sparty dostal až v roce 2011 po zranění Jaromíra Blaška. Dlouho to ale netrvalo. Následovala další hostování ve slovenské Senici, Vlašimi, Bohemians a Příbrami. V roce 2017 podepsal smlouvu ve Zlíně, se kterým si zopakoval pohárový triumf. Rok na to se vrátil do Příbrami. Kariéru zakončil v roce 2023 ve druholigové Viktorii Žižkov. Nyní trénuje brankáře v Rakovníku. Milan Švengr byl v kádru všech reprezentačních mládežnických výběrů, za které odehrál 38 zápasů. Do seniorského týmu povolán nebyl. Zajímavé je, že otec Milana Švengra stál v polovině 80. let v bráně pražských Bohemians.

0: Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Sever jede dál. Máme 8:45, k tomu přesně minutu a v našem programu se teď jdeme podívat opět na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno, ale také dopoledne očekáváme ještě velkou oblačnost a zřídka se můžou někde vyskytnout i mlhy. Hlavně na severu kraje a na horách pak během dne místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a během večera bude oblačnost ubývat, srážky i na severu kraje budou ustávat. Teploty mezi 12 až 15 na jihu kraje až 16 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje kolem 11, na horách pak 7 až 10 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. A u nás v hudebním programu teď pokračuje Jarek Nohavica. Stále příjemný pátek 8. května s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jarek Nohavica, jdou po mně, jdou přesně za 10 minut, je tady 9. hodina, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Ještě do zpráv si poslechneme třeba dvojici Slza, bude tu i americká zpěvačka Madonna, ale teď pro vás máme připravený další tip na výlet, i když ne nutně ještě na tento víkend. Provozovatelé historických dolů na Měděnci na Chomutovsku, které patří do světového dědictví UNESCO, rozšiřují prostory pro turisty. Pomoc k tomu má vyčištění, nová výdřeva a osazení žebříků do komínů s názvem Koňská jáma, takzvaný Pferdeschacht.
1: Cesta do Pferdeschacht je poměrně úzká.
2: Nebojte se, já vás budu držet. Protáhněte se kolem mě a koukněte. Máte kapucu? Máte.
1: Mám.
2: Tak se nebojte.
1: Kolik to měří?
2: Mělo by to mít zhruba 15 metrů. Tady se do budoucna zase bude chodit sem nahoru do těchto prostor.
1: Říká Ivan Cáder, horník a dnes průvodce historickými doly na Měděnci.
3: Vždycky prostě je záchytný bod, nějaký kotevní a zlana. Protože ta podlaha už prostě byla stuchnělá, že jo, tak to nešlo. Takže určitě byly chlapi ještě na laně.
1: Takže se prostě po staru fixnete někde ano. Na laně a slaňujete dolů postupně.
3: Rozbíráme zhora směrem dolů. Příprava dřeva je potřeba hybridace, je to tlaková hybridace.
4: Vysvětluje lezec Marcel Kmeť, jak bude nová výdřeva podzemí ochráněna před plísní a houbami. Dřív ale tlakové nádoby havíři neměli.
2: Tak tenhle ten sloup, je to buk nebo dub podle toho, co použili. Je to mořený volskou krví a močí, jsou z toho rozbory a stáří je 250 let. 250 let to tady drží tu klembu.
1: Tady je v podstatě celý sál vytesaný v kameni. Obrovský prostor tam je. Vznikl teda
2: vytěžením čočky nějaký rudy. Pokud by to byl prvopočátek těžby, tak by to bylo stříbro. Směrodatný pro nás je měď, jsme na Měděnci. Rudy, které se jmenují chalkopirit a pirit, který jsou zdrojem jak stříbra, tak hlavně mědi, ale měď se u nás nevyráběla. Dělali se z toho hlavně kyseliny, vitrioly.
4: Říká Ivan Cáder. Každým rokem tady členové spolku a nadšenci postupně odkrývají zasypané prostory návštěvníkům.
2: Jednak generálkujem, jednak nacházíme nový prostory a dělá se to hlavně proto, aby ty lidi viděli to nejtypičtější, co existuje pro Krušní hory.
4: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. To by se ale neobešlo bez pomoci Ústeckého kraje, drobnějších dárců nebo samotné obce v čele s nezávislou starostkou Valerií Markovou.
5: Obdivuje, protože to je neskutečný, co oni dokážou, zapre naši předkové, co vytvořili a následně tady tyto chystají dalším generacím, aby viděli, co prostě malý človíček dokáže, protože to je tady opravdu důležitý jakoby turistický objekt a zájem lidí je veliký.
1: Až sem přijdu třeba za měsíc, už to bude třeba...
2: Klidně přijďte, vemte fakt starý oblečení, prolezem to nahoru, uvidíte to jezero, který je nad náma a projdete si celý ten systém těch úzkých odbiček. Kousek už jste šla, takže teď si užijete všecko to další, protože vzadu, abyste se dostala na čelbu, tam už budete muset na všechny čtyři.
4: Popisuje trasu nového večerního fárání pro odvážené Ivan Cáder. Z Mědníku Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česko a celá Evropa si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Liberecké lesní koupaliště dnes pořádá brigádu před letní sezónou. Cenový strop na benzín je od půlnoci vyšší než u nafty. Po ránu stále zataženo, místy ještě deštivo, odpoledne srážky ustoupí. Teploty dnes do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré sváteční dopoledne. Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí také prezident Petr Pavel společně s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou Senátu Milošem Vystrčelem za ODS. Pěta začíná v 10 hodin. Na litoměřickém hřbitově se dnes v rámci výročí konce druhé světové války koná pietní setkání. V 10 dopoledne si den vítězství připomenou zástupci radnice a volyňských Čechů. Účastníci se pak přesunou k bývalému krematoriu Richard, kde bude mít projev zástupce jednoty československé obce legionářské.
2: Události konce druhé světové války si dnes v 11 hodin u památníku Mondelez připomenou zástupci města a veřejnosti také v Lovosicích. Informovala o tom mluvčí města Denisa Richter. Poté se průvod zastaví také na městském hřbitově. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Lidé v Liberci můžou dnešní den strávit na lesním koupališti v Lidových sadech. Koná se tam brigáda před nadcházející sezónou. Informovalo o tom koupaliště na sociální síti. Setkání začíná právě teď. Lidé budou natírat lavičky, vyrábět dřevěná pobytová mola nebo prořezávat dřeviny. Pro všechny brigádníky koupaliště připravilo občerstvení. Sezónu plánuje koupaliště zahájit tradičním skokem do vody na počátku června. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu oproti čtvrtku klesly. Cenový strop na benzín je od dnešní půlnoci ale poprvé vyšší než cena nafty. Jeden litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 42 haléřů, tedy o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty může stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit také v pondělí.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Náš národní tým porazil na úvod švédský her domácí výběr 3-1. Trenérský tým ale musel měnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Přípravu popsal hlavní kouč Radim Rulík.
3: I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana strana a hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně.
0: Na turnaji bude hrát Česko zítra proti Finsku a v neděli se Švýcarskem.
1: Počasí.
0: Stále oblačno až zataženo na severu a na horách stále s deštěm nebo přeháňkami. Od jihu přes den bude během dne oblačnost ubývat, strážky budou také ustávat. Teploty do 16 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 159 cm, průtok 123 metry krychlové za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence zvolna klesá. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stále stojí v tunelu Panenská ve směru na Německo v jednom ze zálivů porouchaná dodávka, pravý jízdní pruh je v místě uzavřený. Na silnici 254 na Teplicku mezi Hudcovskou výšinou a Lahoští leží na vozovce sražená srnka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever. V neděli vás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let a bude to tentokrát na sladko. Přírodověc David Attenborough slaví dnes své narozeniny a my o něm budeme mluvit v následujícím vysílání a představíme také animovaný film Vlkochodci, který můžete vidět na festivalu Anifilm v Liberci. K tomu přidáme opět i písničky, které nestárnou. Bude tady třeba Petr Rezek, později nám zaspívá i Michael Kocáb. Teď ale pokračuje v našem hudebním programu Karel Zich.
1: Český rozhlas Sever.

0: Petr Hrzek, jeho Modrá zem, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 9 hodin a 12 minut k tomu. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký desert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhé příčky roku 2022, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Sám jsem zvědav na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned na ně dostanete i chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině dopoledne a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Marek Ztracený ve svátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever a brzy tady bude zpěvák Elvis Presley. Jeho hlas provází celé generace, svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí, ukázal jim totiž zemi od oceánských hlubin po ledové pole. Sir David Attenborough dnes slaví rovných 100 let, za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dnes důrazně varuje před změnami klimatu, úbytkem druhů a znečištěním oceánů.
1: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
1: Tonight we've got rather different program for you.
2: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se

0: které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a sní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

No name, děkujem, že si posloucháte Český rozhlas Sever. Pokračuje naše sváteční dopolední vysílání. Máme tady pátek 8. května, den vítězství a také den ukončení druhé světové války. Ale dnes slaví svátek i Zlatan a Zlatomír, tak přejeme všechno nejlepší. Připojíme k tomu i hudební dárek, ten je od zpěvačky Věry Martinové. Písnička se jmenuje Nebe, peklo, raj a my se za pár minut vydáme také do Liberce na festival animovaného filmu Anifilm.

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: Stále příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Na festivalu Anifilm v Liberci mohli lidé ve čtvrtek vidět komentovanou prohlídku výstavy o irském snímku Vlkochodci v galerii Lázně. Výstavou je provedl kurátor David Kubec spolu s animátorem filmem Andřejem Radkou ze studia Cartoon Saloon. Výstava bude k vidění do poloviny července.
1: Zde vidíme návrh postavy a dívky Robin, což je hlavní představitelka hrdinka snímku Vlkochodci.
2: David Kubec je kurátorem výstavy Vlkochodci, která v galerii Lázně vznikla jako součást mezinárodního festivalu Anifilm. Příběh animovaného snímku nás zavede do Irska do 17. století. Hlavní hrdinka Robin se s otcem vydává vymítit poslední vlčí smečku. Spřátelí se ale s dívkou, která se dokáže ve vlka proměnit. Snímek je závěrečným dílem oceňované irské folklorní trilogie od režiséra Thomase Moorea.
1: Výstava začíná v grafickém kabinetu, kde má návštěvník možnost vidět od začátku například barevné scénáře, návrhy toho, když ten film vzniká, rozpracované charaktery postav, kresby nebo grafiky, kvaše, barevnými pastelkami a podobně, které připodobňují tehdejší krajinu, protože Cartoon Saloon Studio se vyznačuje tím, že se dělá i docela dost významné rešerše.
3: Proč jste se letos na Anifilmu rozhodli výstavu doprovodnou tady v galerii Lázně věnovat konkrétně tomuto filmu Vlkochodci?
4: Protože jsme prostě nějakým způsobem tu tvorbu toho studia připomenu chtěli.
2: Vysvětluje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
4: Vlastně je to vůbec poprvé, co se v České republice tyhle ty originální artefakty z těch filmů ukážou českým divákům.
3: Je to jediný film, který se zaměřuje na tu irskou tematiku, nebo je tam v programu ještě něco dalšího k vidění?
4: Jednak je to teda ta trilogie jako taková, což znamená Brendan a tajemství Kelsu, Píseň moře Vlkochodci, potom od Cartoon Saloon krátký film, který vlastně letos byl v užší nominaci na Oscara, jmenuje se Eiru.
2: Film Vlkochodci můžou návštěvníci Anifilmu naposledy vidět v sobotu v 15.30, a to v experimentálním studiu v Lidových sadech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno a v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Ale my tady máme stále pátek 8. května, státní svátek. Dnes si připomínáme Den vítězství, no také konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Erika Maria Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisti mu popravili sestru a pálili jeho knihy. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Velký vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl jí herec Marety Price.
2: Hravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
3: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patří. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
4: Věděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
3: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Bylo 10 hodin. Ústí nad Labem opravuje dětské hřiště v městských sadech. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního štafetového běhu pro válečné veterány po českých státních hranicích. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. Převládá zataženost, s občasnými srážkami, odpoledne se částečně vyčasí, teploty od 12 do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Dělníci dnes na hřišti v ústeckých městských sadech začnou rozebírat staré herní prvky. Město o tom informovalo na svých sociálních sítích. Nahradí je nové sestavy, například menší lanová pyramida. Obnovu hřiště chce mít město hotové do konce května. Podle mluvčího města Marka Lukyniče zakázku za 2,4 milionu korun zajistí společnost Bonita Group Service. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže na už projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnic soutěžit už vloni, položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát přibližně 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, řekl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
2: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
1: Přibližně 4 tisíce vojáků se od dneška zapojuje do 9. ročníku charitativního běhu pro válečné veterány kolem České republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci do 22. května štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél českých státních hranic. Odstartovali ráno u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce je určený pro Vojenský fond Solidarity. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté, po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie dva občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, to je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek.
0: Počasí.
1: Odpoledne očekáváme stále velkou oblačnost, lokální mlhy a zejména na severu kraje a na horách i déšť nebo přehánky. Odpoledne bude oblačnost ubývat, srážky mají ustávat, teploty od 12 do 16 stupňů, na horách dnes do 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: S problémy musí řidiči počítat na silnici 1/6 v Petrohradě na jihu Lounska. Kvůli stavebním pracem na viaduktu je silnice průjezdná k Jevadlově. Kvůli dnešním pracem se ale bude úsek v případě nutnosti přibližně každou hodinu na 10 minut uzavírat. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a i na dnešek pro vás máme zajímavého hosta. Je jím Zuzana Bergrová a možná, že jsem měla říci, máme tady atletku, koučku, matku, spisovatelku, možná ještě nějaká z těch rolí sociálních by se našla, ale to jsou role, o kterých já vím. Uvidíme, které ty role se nám povede dnes probrat. Zuzko, přeji hezký den a těším se na povídání.
1: Já zdravím a děkuju.
0: Měla jsem možná na začátku ještě dodat, že jste ústecká rodačka, když momentálně žijete jinde, a docela musím přiznat, že nejsem velký odborník na sportovní žebříčky, ale když jsem si našla jméno Zuzana Bergrová a uviděla jsem ty sportovní úspěchy, které máte za sebou, tak trochu mi šla hlava kolem. Ale jak říkám, odborník na žebříčky nejsem, tak nezbývá, než abyste se pochlubila sama.
1: Já teda se přiznám, že taky nejsem odborník na žebříčky, takže už úplně přesně nevím, kde jsem jak dopadla. Takže snadný pro mě je pamatovat si, že jsem byla na olympiádě a že jsme to dotáhli do finále. A myslím, že jsme byli pátý anebo šestý. A omlouvám se sportovním fanouškům za to, že mě vlastně ty tabulky taky nějak moc nejdou. A zároveň je to už hodně dávno. Takže pro mě je to bývalá atletka a tu dráhu nebo to období atletický už překonaly jiný životní etapy, takže už nějak necítím, jako že by to se mnou šlo, tak mě vždycky tak nějak zvláštně potěší si zavzpomínat na to, že je to taky moje součást.
0: No nakonec v těch souputnicích vašich je jméno Zuzana Hejnová, což je taky velké jméno, atletické. A mě by zajímalo, co vám vlastně ten sport do života vzal, případně co vám vzal. Je to taková obvyklá otázka, ale ty odpovědi se zhusta docela liší.
1: Já myslím, že je totiž těžký si říct, co mi dal nebo vzal, protože už ho mám za sebou a nemůžu to zkusit jinak bez něj. Myslím si, že mě toho nějak moc nevzal. Necítím, že bych něco nějak obětovala. A co mi dal, je možná nějaká odolnost a schopnost jako jít dlouho za něčím, co není úplně blízko, a vytrvat v tom.
0: Také se ale říká, že vrcholový sport ničí tělo, o mysli zatím pomlčme. Tam nějaké vzpomínky více či méně bolestivé?
1: Jo, tak nějaký tam jsou. A určitě moje tělo má nějaký následky toho, že se tak dlouho věnovalo sportu, a jak to tak říct, no, to auto prostě už má nějak najeto. A to se nedá jakoby nějak obejít, takže myslím si, že to na sobě cítím, ale zároveň mám pocit, že i když míň sportuju, míň se věnuju, tak to tam pořád je, že to tělo nějak je schopný se rychle vrátit do formy, zvládat daleko víc věcí než nějaká normální jiná žena, která dělá možná i toho daleko víc teď než já.
0: Ještě na závěr tohoto vstupu se musím zeptat na rodinné zázemí, protože vaším tatínkem je malíř Pavel Berger, tak nevím, jestli vás v té sportovní kariéře podporovali rodiče, nebo jste si to tak trošičku vyvzdorovala, a kam se ztratil ten umělecký gen, tedy výtvarný?
1: To je víc otázek. No, myslím, že mě ani nepodporovali nějak nadměrně, jako takový ty rodiče, co někam takhle jako jezdějí. A myslím, že jsem si ani nemusela nic vybojovat, že to bylo tak nějak mezi. Prostě jsem chodila na sport. Ale rozhodně musím říct, že jsme s tátou si dávali na chalupě závody a že mi to nedával zadarmo. A umělecký gen se za stolik nestratil. Já mám za sebou uměleckou střední školu, uměleckou průmyslovou v Praze. A ne profesionálně a nešla jsem zatím, ale hodně relaxuju u výtvarných aktivit a různě se tomu tak jako věnuju, ale ne jako profesionál.
0: No tak vidím, rozkrýváme další vaše role, ale po písničce se podíváme na tu roli koučky a psychoterapeutky.

0: Koučka a psychoterapeutka, tak to je pro tuto chvilku pro posluchače Českého rozhlasu Sever náš dnešní host Zuzana Bergrová. Oba ty termíny znějí tak možná trošičku strašidelně pro někoho. Pro někoho jsou to věci, které třeba nejsou zapotřebí. Tak za prvé, jak jste se k tomu oboru dostala? A k čemu to podle vás je dobré?
1: Wow, tak k čemu je to dobrý, si nechám na potom. A jak jsem se k tomu dostala? Prostě se mi nějak v průběhu života sbíralo to, co mě těší, co mi jde, co mě zajímá. A snažila jsem se najít obor nebo práci, která plně nějak jako v tom je. A vlastně to došlo k té práci s lidma z hlediska teda nějakého jejich mentálního zdraví, práci psychoterapeuta. A v takový jako druhý vlně svojí životní jsem se začala dovzdělávat a pracovat na tom, abych byla plnohodnotný psychoterapeut. A teď jsem nějak na té cestě a jsem strašně za to ráda. A k čemu to je dobrý? Já vlastně hledám, jako k čemu to není dobrý. Jo? Vlastně pracuju s lidma, který mají velký psychický potíže a jsou, dejme tomu, zároveň i psychiatrický pacienti. Dneska jsme ukončovali stacionář, takže to bylo takový dojemný loučení se s lidma, se kterýma trávíte vlastně v průběhu 3 měsíců nějak jako jejich procesy a jejich cestu. Tam je to jasný, tam jsou ty potíže nějaký objektivní, ale zároveň věřím tomu, že i když člověk nemá pocit, že zrovna teď má jako problém, tak je užitečný se podívat na svůj život, srovnat si nějaký jako hodnoty, jak mi je, co chci, a že pro někoho může být zajímavý a užitečný si k tomu přizvat odborníka, ale samozřejmě, když je někdo jako zdravý, dobře nastavený, má to srovnaný a má třeba kolem sebe dobrý přátelé, tak samozřejmě vyplnit tady ten prostor jako těma blízkýma lidma může úplně stačit.
0: Je fakt, že když máme zlomenou nohu nebo naražené žebro, tak k tomu lékaři se dostáváme velice rychle z vlastní vůle. Když máme zlomenou nebo jenom nalomenou, naraženou duši nebo srdce, říkejme tomu, jak kdo chce, tak potom se nám ta pomoc hledá trochu obtížněji.
1: Je to tak, jak říkáte, no, hledá se obtížněji a pro někoho může být těžký vůbec vstoupit do toho procesu, vlastně říct si, že to asi je na nějakou pomoc. Mladší generace už má ten přístup k tomu takovej jako nízkoprahovej, že to pro ně problém není naopak, jo. Takže jde i o to, kromě toho, co mám za potíž, jak je intenzivní, jak mi brání v životě, tak i o to, jak já jsem vlastně schopný si to přiznat a kdy si o tu pomoc řeknu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, náš dnešní host Zuzana Bergerová. Použila jsem tu dva termíny, koučka a psychoterapeut, tak dejme tomu, že o té psychoterapii něco jsme se dozvěděli. Termín koučka nebo role koučky, to je zase ještě něco trošku jiného. A pokud vím, vy se pohybujete v prostředí sportu, horolezců, a tam tedy ten mentální kouč asi má zase trochu jiný význam. A dneska už se tak moc nikdo nediví, že špičkový sportovec opravdu ve svém týmu má nejenom toho trenéra sportovního nebo odborníka na výživu, ale i toho mentálního kouče. A ono to funguje.
1: Je to pro mě taková oblast, která mi dělá radost trošku bokem od té psychoterapie. Přece jenom jsem sportovec a vlastně víc než atlet se cítím být lescem. A proto spolupracuju s horolezeckým svazem na přípravě našich reprezentantů. Ta práce je v něčem hodně odlišná, ale v něčem vlastně ty prvky jsou hodně podobný jako u terapie, jde o ty potřeby, které ten sportovec má. Ale samozřejmě, když vemu čistě takový ten jako sportovní coaching nebo přípravu sportovce, tak je to víc o tom zvládání. Je to vlastně o zvládání nějakých situací, stavů, o hledání technik, o takový jako přípravě, hledání scénářů, jak zvládnout ty věci, které mě čekají. A pojďme si říct, že když jsem super připravený fyzicky a potom, nevím, znervózním nebo pod tlakem dělám nějaký chyby, tak tím jako spláchnu vlastně rok nějaký přípravy. A u různých sportů hraje ta mentální příprava různou roli. Já za sebe, z hlediska nějaký historie atletky, si myslím, že u, dejme tomu tady sprintu na 400 metrů, všude hraje roli to mentální nastavení. Ale když jsem dobře připravená a nepokazím opravdu něco velkého, tak nějak zaběhnu, jo. Ale u těch lesců nebo třeba představa u nějakých gymnastů nebo míčový sporty, herní sporty, tak tam ta mentální stránka může hrát jako ohromnou roli. Tam se jako hodně láme chleba na tom, kdo zvládne i v tom tlaku podat ten perfektní výkon, kdo se zvládne koncentrovat, kdo prostě je schopný unést tu zátěž, kterou ten vrcholový sport a ty situace, které tam jsou, jako projde líp, no.
0: Horolezci, to je vlastně sport individuální a sporty, kde hraje družstvo, kde hraje tým, tam asi ta práce mentálního kouče bude ještě zase trochu jiná, protože nejde jenom o ty individuality, ale taky o toho, řekněme, týmového ducha nebo vzájemnou chemii, nebo jak to nazvat.
1: No já teda se přiznám, že s týmovýma sportama nespolupracuju, ne jako, že bych nechtěla, ale nemám je teďka nějak jako mezi klientama, ale mám třeba pracovní kolektivy nějaký. A tam vlastně jde o to, že k té individuální práci na tom výkonu osobním nebo na tom nastavení osobním prostě přibývá další práce spojená se sociálníma vazbama v tom týmu nebo s naladěním celého týmu. Takže se dá buď spolupracovat s tím jedním člověkem na tom, jak on se cítí zařazený, jaký on tam má vztahy, jak to na něj působí, a nebo se pak pracuje samozřejmě s celýma těma týmama, ale s tím já zkušenosti nemám.
0: O koučinku i psychoterapii bychom se asi mohli povídat ještě dlouhé hodiny, ale nás čekají ještě dvě témata a řekla bych hodně důležitá. Matka a spisování.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, náš dnešní host Zuzana Bergrová. Tak probrali jsme trošku sportovní dráhu, probrali jsme váš profesní život letem světem. No a teď tedy kapitolka Nadepsaná matka. A to je, řekla bych, úvazek na doživotí.
1: Já doufám, že jo.
0: Ke knize, která se týká právě toho děcka, k té se ještě dostaneme. Ale určitě za ty roky mateřství, tak máte vypozorováno, co pro vás osobně bylo nejtěžší, co naopak přineslo největší radost. A hlavně, jak se vyrovnat s tím, co je opravdu těžké?
1: To jsou hodně těžké otázky, že ty momenty jsou tak různý, že je těžký vybrat, který byly těžký a který nebyly. A jak zvládat opravdu těžké věci pro mě, je taková otázka, na kterou se vlastně necítím kompetentní odpovídat, protože pracuju třeba se ženama, který opravdu jako řeší těžké věci, ať už je to potíž třeba zdravotní, která se týká toho dítěte, nebo nějakého nastavení té rodiny, té ženy, jak to má nebo nemá těžký. A já z této pozice nemám pocit, že to mám těžký. Takže pro mě těžkosti v mateřství můžou být nějaký jako emoční regulace, třeba když ta máma je jako unavená, vyčerpaná, ať už emočně nebo fyzicky. A ty potřeby toho dítěte tam pořád jsou, tak nějak to zvládnout, anebo i zvládnout to, že jsem to nezvládla, ale s tím se nějak dá pracovat. A vlastně, co bylo nejtěžší, no tak můžu říct teda jako pro mě, mně se to teda celý líbilo. Od začátku do konce, jo, jako byly to náročné situace, ale vlastně jsem si všechno užila a každý to období má svoje. Ale jo, bylo pro mě těžký hlavně to miminko na začátku, kdy prostě každý miminko je jiný a některý spí, některý nespí a to moje zrovna bylo to, co nespí. A to myslím, že bylo v tom jednom člověku hodně obtížný zvládat ten spánkový režim a tu péči a péči ještě potom o sebe, o dům a o takový ty věci kolem, jako jsou nějaký úřady práce a tak. Tak to bylo, ale neřekla bych těžký, ale náročný. A ty hezký, to jsou skoro všechny, ale je krásný teď, když je syn větší, jak hodně vrací to, co jsem do něj dala, jak hodně vrací tu třeba i moji trpělivost s tím, že se fakt snažím jako tam nějak bejt, jak ho vedu a mám pocit, že jako vidím teď jako s velkým zpožděním, co všechno jsem do něj vložila. A to je hezký.
0: Řekla bych, že to je nadmíru zasloužená odměna. Do posledního povídání si necháme to spisování.

0: Zuzana Bergerová je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a konečně se dostáváme k té knížce Podezřelý ticho. Vystřižené scény ze života single mámy. Přidám ještě takovou zajímavou informaci. Tahle kniha uspěla při udělování cen Magnesia Litera za rok 2025 v kategorii humoristický román. Takže už titul sám, Podezřelý ticho. No já si myslím, že každý, kdo měl dítě malé, tak Podezřelý ticho nikdy nevěstí nic dobrého.
1: Je to tak. Já teda naštěstí nemám moc hrozných scének s Podezřelým tichem. Spíš jsme hledali nějaký název, který vystihuje to mateřství a tohle to trošku bylo. Mně se staly jenom nějaký drobnosti, takový klasický, jako že najdete dítě se štětkou na záchod, jak jí volizuje, nebo jak ve třech měsících si dokázal otevřít čokoládovou tyčinku s arašídama, ale naštěstí to všechno bylo rychle odhalený, ale mám od přátela, od kamarádů mnoho peprnějších historek.
0: Tak co se týká té štětky na záchod, můžeme tomu říkat statková imunita. Ta kniha evidentně vznikla na základě předchozího blogu, takže nemá to klasické kapitoly, může se to číst možná i na přeskáčku, to záleží na gustu každého čtenáře. Kde se vzal potom ten nápad, že z blogu by mohla být kniha? Byl tam nějaký impuls nebo někdo vás dotlačil?
1: Byl tam vlastně hezký impuls externí zvenku. Někdo komentoval pod příspěvkem, že je to fantastický a že by hrozně si přál, aby to byla kniha. A pod to napsala redaktorka vydavatelství Moto pod Albatrosem, že by to teda vydala. A já jsem si říkala, to si dělá srandu, nebo to je vážně. A vlastně jsme se propojili a začali jsme na tom nějak pracovat společně.
0: Dílo se podařilo, kniha je na světě. A mě by zajímalo, jestli ten moment, kdy jste tu knížku poprvé fyzicky držela v ruce, jestli se to alespoň do jisté míry dá srovnat s tím, když jste poprvé držela v ruce toho synka.
1: Tak to se vůbec nedá. Ne, měla jsem radost, když jsem jí držela v ruce, ale myslím, že ještě větší radost jsem měla, když jsem to dopsala a poslala jsem to. A potom už jsem měla pocit, že mám splněno a veškeré aktivity potom, jako ladění detailů a kdy to vyjde a že vlastně to vyšlo a když jsem jí poprvé vybalila, tak to spíš bylo takové jako fyzický pocit, víc fyzický, že jo, že to opravdu držíte v ruce a můžete si tím listovat a říkáte si, je, já jsem fakt napsala knihu a ona existuje, to fakt nebyl nějaký humor a vtip a opravdu to tady je. Ale jako z radost z miminka, to vůbec bych to ani jako nevyslovovala, že se to dá srovnávat.
0: Já si tady dovolím ocitovat něco z obálky, respektive z té zadní strany. Princ a jeho kůň mě zapomněli na benzínové pumpě, ale já nebudu sedět v koutě. Je mi 35 a čekám dítě sama. Je velký asi jako fazole a už má nechtíčky. Tak já myslím, že už tohle to tak trochu napovídá, jak ten obsah vypadá. Věřím, že matky si to s gustem přečtou, minimálně některé z nich zjistí, že v tom nejsou sami. Ale mě by zajímalo, jestli tu knížku jednou dáte přečíst vlastnímu synkovi, kterému tam láskyplně říkáte losůsek.
1: Jo, určitě. Já jsem hodně myslela na to, že se k ní může někdy dostat, nebo k těm textům, co jsem psala. A myslím si, že tam není nic, co by vypadalo nebo se tvářilo tak, že jsem něco z toho prožila nerada. Je to sice hodně velký cynismus, který si většinou pojí s takovejma stavama vyčerpání a vyhoření, tak ty lidi začínají být cynický, tak možná se tam trošku ozývala ta chybějící energie, ale myslím, že je z toho znát ta láska a radost, se kterou k tomu přistupuju a nestydím. A nemyslím si, že by to bylo škodlivý pro něj to číst a ráda mu ji dám a nebo budu předčítat.
0: Přečíst si mohou i posluchači Českého rozhlasu Sever, ať už jsou maminkami nebo tatínky. A možná, že i babičky by se pobavily.
1: A já mám docela i zkušenost s tím, že i ty dědečkové. A to je pro mě možná největší pochvala. Vlastně emočně jsem vnímala větší radost, když člověk, který mu je 80 a je to stavební inženýr a sportovec, pochválil, že se mu ta kniha líbila a že se u ní nasmál, než nějaká ta nominace. Protože je ta kniha vnímaná jako ženská nebo rodičovská, ale myslím si, že když si ji pak někdo přečte, tak vidí, že to vlastně není o mateřství tolik, jako o nějakých stereotypech, společenských jevech. Je tam hodně cynismu, nadhledu, takových filozofických úvah a vlastně myslím, že je těžko žánrově uchopitelná. Z toho důvodu si tam najde každý nějakou tu trošku, co ho pobaví.
0: Vedle toho všeho, co jste jmenovala, co v té knize je, je tam taky spousta lásky. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byla Zuzana Bergerová. Díky za váš čas, za zajímavé povídání a především za tu knížku.
1: Moc rádo se stalo a přeju všem, ať se pobaví na můj úkor.
0: Posluchačům Českého rozhlasu Sever Slávka Brádlová přeje dobrý poslech i dalšího vysílání.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Prezident a premiér se dopoledne neshodli ohledně české delegace na summitu NATO v Ankaře. Ústecký kraj vyčlenil 4 miliony korun na náborové příplatky učitelům. Nákupy z asijských e-shopů od léta podraží. Za každou položku budou lidé nově platit clo 3 eura. Převládá zataženo, stále s dešťovými srážkami, odpoledne se částečně vyčasí, teploty od 12 do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré sváteční dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO do turecké Ankary nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále účastnit.
4: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
2: Využití kompetenční žaloby vidí prezident až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace, vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům vybraných předmětů. Na program vyčlenil 4 miliony korun. Jak dnes informovala ČTK, podle hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO chce kraj získat zejména učitele matematiky, také chemie, fyziky, jazyků a informatiky. Podpora se týká i odborných předmětů, například ve strojírenství, elektrotechnice nebo stavebnictví. Náborový příspěvek kraj zavedl poprvé ve školním roce 2023 až 2024. Letos ho získalo 8 učitelů a jeden pracovník pedagogicko-psychologické poradny. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných studentů. Mezi 33 žáků nyní rozdělil 814 tisíc korun. Německý snímek dobrodružství prince Achmeda, který letos slaví 100 let od uvedení, můžou dnes v Liberci vidět návštěvníci mezinárodního festivalu Anifilm. Projekce začne v Malém divadle v 15:30 a doprovodí ji živá hudba. Co dalšího lidé na festivalu uvidí, říká programový ředitel Pavel Horáček.
5: Zmíním skvělý rodinný film Malá Amélie, který budeme uvádět i v českém znění, takže je úplně krásně přístupný rodinám s dětmi. Třeba návštěvníci, co preferují něco jako vizuálnějšího, můžou jít právě na soutěž videoklipů nebo abstraktní animace.
2: Anifilm v Liberci potrvá do neděle. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo ve výši 3 eur. Podle zástupce generálního ředitele celní správy Jiřího Trousila se o vyřízení celních úkonů prodlouží doba dodání. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do Evropské unie, také usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů.
3: Sport.
2: Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu budou i tři Češi, Jan Hirt, který pojede po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí.
3: Počasí.
2: Stále převládá větší oblačnost a čekejte ještě stále déšť nebo přehánky. Odpoledne má oblačnost ubývat, srážky mají ustávat. Teploty stále od 12 do 16 stupňů, na horách do 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně se mírně zdržíte v ulici Kamenická, je to ve stoupání od Nového mostu na Ludvíkovice. Čekejte tam omezení kvůli probíhající rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den a krásný poslech, dámy a pánové, milí fandové a přátelé věrní. Víte, co je to DNNŽ? Asi ne, protože jsem si to vymyslel. Ale věřím, že tato zkratka se vám bude líbit. Den našich nejbližších žen. DNNŽ, no. A je to. Jsou to matky, babičky, manželky, tetičky, dcery, neteře, vnučky, prababičky a taky milenky. A všem těm, co jsem jmenoval, budeme dnes hrát. Někomu něco určím, co si budu myslet, že vím, a ostatní si budou muset vybrat sami, jaká píseň a od koho se jim bude líbit. Nevím, kolik přejících je, ale Milan Chladil tvrdí, že pro začátek stačí, když je nás 11.

To byla skladba, kterou napsal zpěvák Gene Pitney v originále Hello Mary Lou. A Jiří Vašíček se přesvědčil, že nejlépe to je ve dvou. To by určitě věnoval své ženě, která s ním zpívala jako civilistka v Auzu, kde jsem byl na vojně.

Určitě se najdou ženy, kteří si příští píseň vezmou za vlastní. Také někteří si do našeho letra o ní píší. A nyní také vyjádřili účast, když nás opustil začátkem března Josef Zíma. A jak ho znám, nepřál by si, aby se smutnilo. Měl rád ženy a tak ho nyní doprovodí Pavlínka Filipovská v písnice Nej, nej, nej.

Vážené posluchačstvo, musím udělat vsuvku, aby všichni věděli, že posloucháme Český rozhlas Sever a na něm Retro, kde hrajeme a zpíváme našim nejbližším ženám, které nemusí být jen příbuzné nebo ani v rodině. A taky se hodí opravdu hrát všem, nejen těm, co se cítí jako modelky, či jako kdyby vyšli ze salonu krásy. Jsou příjemné i dámy přítele. A tu si našel Petr Spálený, tedy jen v písnice.

Pavel Novák jako učitel tělocviku si se svojí postavou mohl vybírat adeptky pro kratší i delší večer. Ale on jen viděl tu svou z Přerova a tam také s ní zůstal celý, bohužel nedlouhý život. Zdeněk Borovec na zahraniční skladbu Dark of the Darkness napsal text Den mi tě odnes.

Já dnes vybírám také posluchače, kteří s námi jsou každý týden. Jedním z nich je například pan Gerhard Engelhardt z Německa s celou partou asi 4 lidí, učitelů a profesorů blízko města Chimnic, kde nás také poslouchají. A přeji si ode mě skladbu, kterou mi napsal Karel Svoboda s Jirkou Štajdlem. Tak pouze láska kouzlit umí. So, bitte, Damen und Herren.

ještě, vážení posluchači, jsme stále na Českém rozhlase Sever, kde v pořadu Retro hrajeme našim nejbližším ženám. Každý je má někde jinde, ale oni se přihlásí a jim sděluje Rudolf Cortés, že se vrátí zpátky do dětství.

A bude opět jedna dvojka, tedy dvojice. Vím o nich, že mají rádi vínko, tak vtípek k dobrému. Deník Pražáka na Moravě. Pondělí. Piju z Moraváky. Úterý. Skoro jsem zemřel. Středa. Zase piju z Moraváky na Hané. Čtvrtek. Lituji, že jsem v úterý nezemřel. Pátek. Pokračuji s pitím na Valašsku. Začínám si zvykat. Sobota. Valaši jsou ještě mrtví, já odjíždím. A na cestu jim zaspívá Černocká s Mertou.

Valda Matuška měl v oblibě tisíce žen, i o kterých zpíval, ale největší lásku však prožil s Terezou, ale jen v písni. V životě neměl Terezu žádnou. Vlastně nevím, já s ním do Betle nalez.

Iveta Simonová s Milanem Chladilem si vybrali píseň Dominika Moduňa s textem Zdeňka Borovce, který ji nazval Až na severní pól. V originále se však jmenuje Everybody's Somebody's Fool, což volně přeloženo znamená Každý je někdy hloupý nebo pošetilý.

jsme byli dost retro a tak než zaspívá Laděnka Kozderková, odlehčíme. Jdou dva manželé, ona povídá, podívej Láďo na toho opilého chlápka. A on, no a co má být? Před 10 lety mě požádal o ruku a já odmítla. On, a že by ještě pořád oslavoval? Jiný pár večeří v restauraci a najednou ženě ukápne omáčka na halenku. No, podívej, budu potřebovat novou halenku. Vypadám jak prase. Nejenže vypadáš jak prase, ale ještě máš flek na halenku.

Na zahraničním turné, převážně v německým mluvících zemích, touto písní Karel Gott začínal svůj koncert. Samozřejmě, že v němčině. Několikrát jsem s ním byl takovým, dnes si ale zaspívá česky a u nás je známá jako Má první láska se nevzdává.

To byla také velmi žádaná píseň v našem pořadu Retro a na řadu přijdou opět skladby zahraniční, které si u nás získaly velkou oblibu a věřím, že některým dámám, ženám, třeba i tetičkám udělá radost Karel Černoch s písní Póla Anky Put your head on my shoulder. Polož si hlavu na mé rameno. Český text. Dej mi svou ruku prázdnou.

čas jsme u konce se všemi výběry, které jste si, milé dámy, přivlastnili. Doufám, že vám udělali radost. A poslední, kdo zaspívá, bude skvělá Věruška Špinarová s hodně starou skladbou Demise Rousseaua Goodbye, my love, goodbye. U nás uvedena jako Hej, lásko, nečekej. Loučím se s tím, že se opět za týden uslyšíme a budeme mít prýma náladu. Na to se těším a přeji krásný týden. Naslyšenou, ahoj.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stavba nové sportovní haly v Jirkově na Chomutovsku se protáhne o několik týdnů. Její konečná cena ještě není známá. S přípravou nové smlouvy na provoz autobusů Českolipské radnici pomohou odborníci. Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Dnes čekejte zataženo a během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Stavební firma dokončuje práce na stavbě nové sportovní haly v Jirkově na Chomutovsku. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit uvnitř haly práce na elektroinstalaci, vzduchotechnice nebo kamerových rozvodech. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
3: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Radnice v České Lípě kvůli přípravě dopravního tendru najala poradenskou firmu AGM Partners. Současná 10letá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení. Do dopravy bude například nutné zapojit elektrické autobusy. Podle mluvčí České Lípy Kristýny Kňákal-Brožové město zaplatí poradenské firmě za služby 625 tisíc korun. Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání Kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
4: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
5: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
6: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
5: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno a místy se vyskytnou přehánky. Během odpoledne a k večeru bude ale oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou v Litvínově v Tržní ulici u odbočení z Masarykova náměstí a na silnici 1/6 Petrohradu na jihu Lounska je kvůli stavebním pracem kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Milanem Králem.

Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, to byl Jiří Korn, Žádný strach. A teď už je to jen a jen na vás. Máme 9 minut po 12. hodině a před námi jsou písničky na vaše přání. A já připomenu pro ty z vás, kteří náhodou neví, netuší, neznají, jak se dovolat do písniček na přání, naprosto jednoduše, na číslo 475 212 212. Napsat můžete také vzkaz, a to pomocí e-mailu na adresu zahrajte@rozhlas.cz. SMSky posílejte na naší bránu, číslo je 900 1104, ale pozor, SMSka už musí být ve tvaru zahrajte, mezera a text, který chcete, aby jsme přečetli. A pozor, ten by měl být bez háčků a bez čárek, aby to tady potom u nás bylo čitelné. Službu SMS provozuje ATS Praha, cena jedné takové SMS zprávy jsou pouhé 4 koruny, což vlastně dneska už vůbec nic není. Nás čeká první písnička od Jiřího Maláska, bude to balada pro Adélku a hrát jí budeme opravdu Adélce, a to Adélce Švandrlíkové z Oráčova, a tu písničku jí posílá babička z Mostu.

0: 13 minut po 12. hodině, písničky na vaše přání, ty polední jsme rozjeli a já už tady mám připraveného na telefonní lince také prvního posluchače. Je to David, kterého opět vítám ve vysílání. Davide, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak, Davide, pro koho budeme hrát?
1: No jenom pro vás do studia, protože jste moc dobře moderoval to dobré ráno na severu.
0: Tak to ti moc krát děkuji za takovou hezkou pochvalu. Ty posloucháš takhle brzo ráno?
1: Jo, a budete moderovat i zítra?
0: Zítra nebudu moderovat, zítra budu odpočívat, je víkend, jsem tam občas si chci také odpočinout. Tak no a pro koho?
1: Moderujete odpoledne, ne? Víkendový pohodový odpoledne, ne?
0: Pohodový odpoledne, ano, přesně, tak to je. To jsem strašně rád, že mám takového věrného posluchače a vůbec Český rozhlas Sever. A pro koho ještě to bude?
1: No, jenom pro vás.
0: Aha, tak to seš moc hodný. Vybral si Hanu Zagorovou, Vlastimila Harpese, přiznám se, že ta písnička se mi i moc líbí. Tak ti děkuji, užij si ten prodloužený víkend a někdy příště opět naslyšenou.
1: Ano, taky někdy příště naslyšenou.

0: polední písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever. Ty dnešní sváteční pokračují dál. Já vítám na telefonní lince dalšího posluchače. Kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jirka ze Šluknova.
0: Tak Jirko,
1: a prosil bych osamělýho pastýře na panovou flétnu.
0: A pro koho to bude?
1: Pro manželku, pro vás a pro všechny známé.
0: Tak jo, dobře, my děkujeme a posílám. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A já připojím ještě jeden e-mailový vzkaz a později písničku od Luďka Nekudy, Tak přišel den. A budeme to hrát pro Marcelku do Neštěmic, Marušky do Chomutova a Děčína a všem, co se líbí, to zase pro změnu posílá Marie ze Šestajovic.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zahrát panu Václavu Hendrichovi k jeho 68. narozeninám a přeju mu hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. A vám děkuju za vyhledání skladby, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou, já už jim doplním Mr. Matěje a La Paloma a Die. A vy můžete opět volat 475 212 212.

0: Přesně v půl jedné nám dospívala Mere Matiela Paloma a Die. Posloucháte stále Český rozhlas Sever, písničky na přání. Telefon teď připravený pro pana Karla. Karle, odkud voláte? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, já jsem z Chržína, kousek od Velvar. A chtěl bych tuhle tu písničku, co jsme si vybrali, Troubu od Lucie Bílý, chtěl bych poslat mojí manželce, nejhezčí holce a hodná holčička a všem lidem tady z okolí.
0: Dobře, takže Velvary Chržín posíláme Lucii Bílou a Troubu a někdy příště opět naslyšenou.
1: Ano, nasledanou, ahoj, nasled.
0: A vám ostatním uvolníme linku 475 212 202.

0: Lucie Bílá dospívala písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever. Ty dnešní polední pokračují dál a telefonní linka opět připravená pro další posluchačku. Kdo a odkud k nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Sever. Tady posluchačka Alžběta. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro stěnici ke kulatým narozeninám. Písničku Život je boj.
0: Tak teď nevím, na chvilku to vypadlo, jestli jsme slyšeli, pro koho to bude?
1: Pro Drahušku.
0: Pro Drahušku. Co jí popřejete?
1: Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. Aby se jí dařilo v životě.
0: Tak jo, písnička je připravená. Vy se mějte krásně, hezký víkend a někdy příště naslyšenou.
1: Ano, slyšenou.
0: 475 212 212. Můžete opět volat.

0: S vámi je stále Český rozhlas Sever, posloucháte polední písničky na vaše přání. Telefonní linka teď opět obsazená a připravená pro dalšího posluchače. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Hezký den, já volám z Ústí nad Labem, jsem váš stálý posluchač a přál bych si zahrát píseň od Věry Martinový, Pláčou to je modré oči, pro bývalou skvělou kolegyní z Prefy Ústí, paní Ludmilu.
0: Dobře, a bude paní Ludmila vidět od koho?
1: Nebo
0: je to tajné?
1: Stačí, když řeknu Robert, jo?
0: Dobře, tak jo, já posílám, tady je Věra Martinová. A někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Babi Daněk dospíval, máme 12 hodin, skoro 47 minut, pokračují písničky na vaše přání a telefonní linka je teď opět připravena pro dalšího posluchače. Kdo a odkud volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, Míra z Dubu, z Ryb.
0: Míro, zdravím na Ryby, tak pro koho budeme hrát?
1: Pro našeho kamaráda Péťu Moldavčuka, jsme rádi, že je zdravý, že je s námi na rybách.
0: Mm-hmm. A berou?
1: No, tak nějak, jde to.
0: Peněženky, vždycky říkalo, na co je nahozeno?
1: No, na všechno, máme tam nějaký jahodový bojlíř a takový ty všelijaký přípravky dnešní moderní.
0: Mm-hmm, dobře, a já jsem vás ale přerušil, vy jste chtěl ještě něco doříct?
1: No, jenom aby byl Peťa zdravý a ať tady s náma ještě dlouho a jsme rádi, že ho máme.
0: Tak jo, chlapi, ať vám to bere, já posílám Tomáše linku a někdy příště opět naslyšenou.
1: Jasně, děkuji, hezký den, naschle.
0: 475 212 212. Koukám na hodiny, poslední příležitost dovolat se sem k nám do studia.

0: Za necelých 9 minut už je tady 13. hodina, pokračují písničky na vaše přání a telefonní linka je připravená teď pro naší dnešní poslední posluchačku. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Marie z Kamenického Šenova. Já vás zdravím do redakce a všechny posluchače.
0: Dobře, Marie, pro koho budeme hrát?
1: Tak já bych zahrála pro paní Irenku a Vaška Nemlajnovi z České Kamenice. A dále bych potom písničku poslala paní Janě, Haně a Soně z Kamenického Šenova. A všem posluchačům a všem přeji krásný sváteční den a vám mnohokrát děkuji.
0: I my vám také, tady je Karel Zich, kdybych byl malířem, někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a

0: Tolik tedy Karel Zich, končí naše dnešní polední písničky na vaše přání. A tady mám ještě několik posledních vzkazů, které dorazily pomocí SMSek. Zahrajte všem a pro zlepšení nálady, posílá to Jana. Také budeme hrát pro všechny ctitele vína od Jirky a dále pro Jana Trousila do Nebíčka. Vzkaz Moc nám chybíš je od Hanky. Tady je Vlasta Redl s Bohem Galánečko a já se budu těšit za hodinu opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Jirkova na Chomutovsku můžou až do konce června přicházet s nápady, co a jak ve městě zlepšit. Centrální banka zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky. Letuška hospitalizovaná kvůli příznakům hantaviru má negativní test. Dnes čekejte zataženo a během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Radnice v Jirkově na Chomutovsku zahájila další ročník participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Lidé mohou přicházet s nápady, co a jak by se ve městě, ve veřejném prostoru na území města mohlo zlepšit. O nejlepších nápadech budou hlasovat elektronicky samotní Jirkované. Na uskutečnění návrhu radnice vyčlenila 1 milion korun s tím, že nejvyšší náklady na provedení každého z nich jsou maximálně 300 tisíc korun.
3: Podle webu Pozvedni Jirkov.cz mají lidé na odeslání návrhu čas do konce června. Přes prázdniny úředníci nápady posoudí z hlediska jejich proveditelnosti. Celé září pak budou moci Jirkované hlasovat o nejlepších návrzích, a to elektronicky. Lidé bez přístupu k internetu budou moci hlasovat ve vestibulu radnice. Vítězné návrhy představí Jirkov v říjnu. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Textilní díla studentek Technické univerzity v Liberci ozdobily pavilon M Liberecké botanické zahradě. Semestrální práce vznikly díky inspiraci ve světě rostlin. Některé připomínají lekniny, jiné masožravé rostliny nebo sukulenty. Témata si studentky vylosovaly a zpracovaly je pomocí různých technik. Emma Fedorová na své dílo s africkým tématem využila laser.
4: Moja finálna práca reprezentuje popraskanú zem alebo extrémne sucha v tých krajinách. Tá spodná časť pripomína to sucho. Druhá časť je organza, ktorá má reprezentovať jemné žilkovanie rastlín, ktoré sa prispôsobujú na to extrémne sucho v tých krajinách.
2: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně očekávalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávalo skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dřív i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno a místy se vyskytnou přehánky, které k večeru ustanou. Nejvyšší teploty naměříme do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/6 v Petrohradu se tvoří kolony. Kvůli stavebním pracem na viaduktu je průjezdná silnice jen kyvadlově. To byly zprávy a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Pěkné odpoledne vám všem.
6: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
6: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
5: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdraví Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazení

0: krém vlastně, se by to byla krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu, a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota?
2: Překvapme posluchače. No, to je posluchače. Geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace slizní. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím, případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Rekonstrukce Weberova domu v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se zpozdí. Návštěvníci Anifilmu dnes v Liberci uvidí animovaný německý snímek s doprovodem živé hudby. Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat své emoce. Učitelé k tomu mají nově k dispozici materiály s aktivitami. Dnes čekejte zataženo a během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Obnova Weberova domu a jeho okolí v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se protáhne. Rekonstrukce za téměř 60 milionů korun měla být hotová do konce letošního roku. Nově radnice počítá nejdříve s jarem 2027. Stavbu podle starosty Štefana Drozda ze STAN ovlivňuje převážně situace na stavebním trhu. Návštěvníci Mezinárodního festivalu Anifilm můžou dnes v Liberci vidět německý snímek Dobrodružství prince Achmeda, který letos slaví 100 let od uvedení. Projekce začne v Malém divadle v 15:30 a doprovodí ji živá hudba. Anifilm v Liberci potrvá do neděle. Děti by měly na nástup do základní školy být připravené nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoct nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Je rozdělená do 7 navazujících oblastí, doplňuje expertka SOFA Monika Kubásová.
3: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno a místy se vyskytnou přehánky. Během odpoledne a k večeru bude ale oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S silnice z Nehasic na Žatecku k průmyslové zóně Triangle je uzavřená a na silnici číslo 15 na Litoměřicku se mezi Liběšicemi a Úštěkem kvůli stavebním pracím projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sváteční program Českého rozhlasu Sever pokračuje dál a dnes si v naší nové rubrice Co v učebnicích nebylo, řekneme něco o apendixu a pokud přemýšlíte nad slepým střevem, tak vás Martin Písařík trochu vyvede z omylu. No a vydáme se také na další historické štoly a komíny pod vrchem Mědník na Chomutovsku, které se letos otevřou veřejnosti. K tomu přidám několik tipů a pozveme vás v křížem krajem také na zámek Jezeří. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď je v podání skupiny Brontosauři Na kameni kámen. Jejich slavná písnička 14 hodin skoro 11 minut a teď už je připravený Martin Písařík, náš nový seriál Co v učebnicích nebylo, a řeč bude tentokrát o Appendixu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kristýna ve svátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, přesně 14 hodin a 20 minut k tomu. Provozovatelé historických dolů v Měděnci na Chomutovsku, které patří do světového dědictví UNESCO, rozšiřují prostory pro turisty. Pomoc k tomu má vyčištění, nová výdřeva a osazení žebříků do komínu s názvem Koňská jáma, takzvaný Pferdschaft.
1: Cesta do Pferdschaft je poměrně úzká.
2: Nebojte se, já vás budu držet. Protáhněte se kolem mě a koukněte. Máte kapucu? Máte.
1: Mám.
2: Tak se nebojte.
1: Kolik to měří?
2: Mělo by to mít zhruba 15 metrů. Tady se do budoucna zase bude chodit sem nahoru do těchto prostor.
1: Říká Ivan Cáder, horník a dnes průvodce historickými doly na Měděnci.
3: Vždycky prostě je záchytný bod, nějaký kotevní a zlana. Protože ta podlaha už prostě byla struhněla, že jo, tak to nešlo. Takže určitě byly chlapíště na laně.
1: Takže se prostě po staru fixnete někde na laně a slaňujete dolů.
3: Rozbíráme vzor směrem dolů. Příprava dřeva je potřeba hybridace, je to tlaková hybridace.
4: Vysvětluje lezec Marcel Kmeť, jak bude nová výdřeva podzemí ochráněná před plísní a houbami. Dřív ale tlakové nádoby havíři neměli.
2: Tak tenhle ten sloup, je to buk nebo dub podle toho, co použili. Je to mořený volskou krví a močí, jsou z toho rozbory a stáří je 250 let. 250 let to tady drží tu klembu.
1: Tady je v podstatě celý sál vytesaný v kameni. Obrovský prostor tam je. Vznikl teda
2: vytěžením čočky nějaký rudy. Pokud by to byl prvopočátek těžby, tak by to bylo stříbro. Směrodatný pro nás je měď, jsme na Měděnci. Rudy, které se jmenují chalkopirit a pirit, které jsou zdrojem jak stříbra, tak hlavně mědi, ale měď se u nás nevyráběla. Dělali se z toho hlavně kyseliny, vitrioly.
4: Říká Ivan Cáder. Každým rokem tady členové spolku a nadšenci postupně odkrývají zasypané prostory návštěvníkům.
2: Jednak generálkujeme, jednak nacházíme nový prostory a dělá se to hlavně proto, aby ty lidi viděli to nejtypičtější, co existuje pro Krušní hory.
4: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. To by se ale neobešlo bez pomoci Ústeckého kraje, drobnějších dárců nebo samotné obce v čele s nezávislou starostkou Valerií Markovou.
5: Obdivuje, protože to je neskutečný, co oni dokážou, zapre naši předkové, co vytvořili a následně tady tyto chystají dalším generacím, aby viděli, co prostě malý človíček dokáže, protože to je tady opravdu důležitý jakoby turistický objekt a zájem lidí je veliký.
1: Až sem přijdu třeba za měsíc, už to bude třeba...
2: Klidně přijďte, vemte fakt starý oblečení, prolezem to nahoru, uvidíte to jezero, který je nad náma a projdete si celý ten systém těch úzkých chodbiček. Kousek už jste šla, takže teď si užijete všecko to další, protože vzadu, abyste se dostala na čelbu, tam už budete muset na všechny čtyři.
4: Popisuje trasu nového večerního fárání pro odvážné Ivan Cáder. Z Mědníku Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Vašopa Tejdl a hudba z filmu Fontána pre Zuzanu, slavný hit A kně si moja, 14 hodin a přesně 31 minut pokračuje sváteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Před námi jsou tipy a začneme v Roudnici nad Labem, kam vás pozvu do Podřipského muzea. Otevřeno je tam totiž dnes zadarmo, navštívit můžete muzeum až do 16 hodin, takže si pospěšte. Nejen pro vodáky je určená akce s názvem Otevírá řeky v Ústí nad Labem na Střekovském nádřeží. Už ve 14 hodin tam tato akce s hudebním i doprovodným programem s tvořivými dílničkami a občerstvením začala v prostoru u Kolokafe. Ve Velkém Březně mají něco pro ty, kteří se zajímají o vojenskou historii. Den otevřených dveří bunkru. V Muzeu československého opevnění začala je ve 13 hodin prohlídky vybavení opevnění, a to i s průvodcem, který je v dobové uniformě. Pro malé i velké a hlavně kluky tady máme v Děčíně výstavu modelů

0: lodí a mistrovství České republiky v Děčíně 2026. Na lodě, ale i auta, různé makety dnes existujících nebo už neexistujících lodí, plachetnic a tak dále, můžete zajít až do 17 hodin. A skončíme jedním koncertem v Ústí nad Labem v klubu Bedna, kde vystoupí a zahrají dnes Pingy a Zandome, kteří se vydali na tour. U nás v hudebním programu je připravená Lucie Bílá a dobrý kafe.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Václav Neckář a Dobrá zpráva. 14 hodin, skoro 39 minut. My jsme tady v pohodovém odpoledni měli před chvilkou kulturní tipy a teď přidáme v Křížem krajem i jeden tip na výlet.
1: Křížem krajem.
0: Eva Bucharová se s průvodkyní zámku Jezeří Hanou Krejčovou bavila o prohlídkových okruzích. Hana Krejčová nabízí kromě okruhu hlavního i další.
2: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce? Tištěného průvodce?
2: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: Jsme v květnu a zahrada na Jezeří v květnu, jak je krásná.
2: Nejhezčí je období škvetou azalky, to je ten květen, když kvetou azalky, rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
2: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky, sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
2: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Říká průvodkyně na zámku Jezeří Hana Krejčová.
1: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, 14 hodin 49 minut posloucháte sváteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Před 81 lety skončil nejničivější válečný konflikt v historii. Konec druhé světové války si dnes lidé připomínají na mnoha místech. Je mezi nimi i Česká Lípa, kam zdravím našeho reportéra Jiřího Jelínka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady v České Lípě začalo pietní shromáždění na náměstí Osvobození. Čestnou stráž u památníku tří odbojů drželi členové klubu vojenské historie a hudební doprovod tradičně zajistilo pomníkové trio učitelů základní umělecké školy. Proslov měla starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO. V řeči se pozastavila i nad současnými válečnými konflikty.
2: A to i relativně blízko nás. Umírají lidé, hoří města, rodiny jsou nuceny opouštět své domovy. To vše nám ukazuje, jak křehkou hodnotou mír je.
1: Po položení květin se zástupci města, velitelé policie nebo hasičů a další účastníci přesunuli na městský hřbitov. Položili květiny u hrobu vojáků polské armády. Místní komunisté pak pietní shromáždění využili k protestu proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně.
0: Jak se Den vítězství připomínal na dalších místech?
1: V sousedním Novém Boru se lidé sešli u památníku obětí druhého odboje. Historické události jara 1945 si připomněli také v Liberci. V 10 hodin účastníci shromáždění uctili památku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Později začalo navazující setkání na Štefánikově náměstí, které doplnil i kulturní program. Dopoledne se lidé sešli také na městském hřbitově v Žatci a menší shromáždění byla i na dalších místech. V některých městech Den vítězství oslavili s předstihem. Už včera se zástupci radnice a další lidé sešli například v Doxech na Českolipsku.
0: Na dnešní svátek jsou také mimořádně přístupná různá zajímavá místa. Můžeš dát nějaké příklady?
1: Ano, tak například zámek Lemberg pro dnešek zpřístupnil středověkou věž, ze které je pěkný výhled do krajiny. V Liberci jezdí historické tramvaje, no a pro veřejnost je otevřený také objekt lehkého opevnění vzor 37 v krásné Studánce. Někteří lidé pak svátek tráví prací v areálu libereckého lesního koupaliště. Dobrovolníci natírají lavičky, vyrábí pobytová mola, obecně připravují místo na sezónu. Pro další je volný den pak příležitostí ke sportu, například v Zákupech se dnes koná druhý závod českého poháru v orientačním běhu. V tuhle chvíli si běží hlavní závod a řidiči mohou mimo jiné na průtahu městem narazit na silnici křižující běžce a s tím spojené krátkodobé uzavírky.
0: O dnešních oslavách konce druhé světové války jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever,

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku chtějí letos začít s výstavbou nové cyklostezky. Lidé v Liberci si budou moct koupit věci ze ztrát a nálezů. Ode dneška do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C. Zítra čekejte převážně polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 20 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Novou cyklostezku podél Podmileského potoka připravuje Klášterec nad Ohří na Chomutovsku. Trasa podle starosty Štefana Drozda ze Stan propojí centrum města s nedalekým Ciboušovem. Celkové náklady jsou zhruba 13 milionů korun a z toho přibližně 6 milionů pokryje státní dotace. O zahájení prací musí ještě rozhodnout červnové zastupitelstvo při schvalování rozpočtové změny.
2: Cyklostezka povede z Královéhradeckého parku kolem základní umělecké školy a komunitní zahrady. Navazující část pak propojí Ciboušov s průmyslovou zónou. Město projekt připravuje ve dvou etapách a počítá s kombinací klasické cyklostezky i cyklotrasy. Celková délka bude zhruba 1,5 kilometru. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů. Informovalo o tom na svém webu. Jde o předměty, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil. Prodej je naplánovaný na 10. června. Prodávat se bude obálkovou metodou, kdy vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní. V den prodeje si lidé budou moct předem prohlédnout. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
1: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomněli i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začal pietní akt v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastnil i prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno, k ránu se začnou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, po ránu nízká oblačnost, během dne pak převážně polojasno. Během večera bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě u obchodního centra na křižovatce ulice Františka Halase a třídy budovatelů narazilo osobní auto do semaforu. Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 1/7 v katastru obce Hory svatého Šebestiána na Chomutovsku, nedaleko čerpací stanice Orlen. A dejte pozor na dálnici D8 u Roudnice nad Labem za exitem na Doxy. Ve směru na Prahu se po silnici pohybuje srna. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sváteční 8. květnové pohodové odpoledne teď už může pokračovat a my budeme mluvit za malou chvíli o oblíbené soutěži Stardance, když hvězdy tančí. Slávka Brádlová vyspovídala jednu z účastnic, herečku Saru Sandevu. Také zmíníme předpověď počasí s meteorologem a řeč bude i o nejznámějším spodním prádle. Věřte nebo nevěřte, zastavíme se u nás na severu Čech, konkrétně v Horním Jiřetíně na Mostecku a přidáme i písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zaspívají Valdemar Matuška, později Jiří Schillinger, teď už ale Lucie Vondráčková a Láska umí víc.
0: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Tak to je on, ten cowboy Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne, 11 minut k tomu. Česká televize už představila účastníky 14. řady soutěže Stardance. Ve skupině amatérských tanečníků a tanečnic jsou to pochopitelně vždy nová jména. A tentokrát je řada nových jmen i na straně profesionálů. Herečku Saru Sandevu dostal na starost Daniel Makovec. A jak Slávce Brádlové prozradil, vlastně ji dopředu vůbec neznal.
1: Neviděl jsem prostě Sáru asi v žádném seriálu, filmu nebo kdekoliv, takže pro mě to bylo velmi příjemné překvapení, koho tam vidím, protože vysměvavá tvář, která prostě na mě koukala, culila se.
2: Musím říct, že diváci mají Sáru rádi, takže budou sledovat, jestli s ní zacházíte opravdu, tak bych řekla, v těch bílých tanečních rukavičkách, anebo musí tam být ta přísnost?
1: Já si myslím, že to musí být takový individuální přístup, uvidíme, jak nám to půjde. Ale já vždycky razím takový pravidlo, že vlastně vždycky to jde s nějakou vlídností, za mě vůbec není jako cesta na někoho řvát, jakože dělej znova. Já si myslím, že to bude milý tréninkový náladě.
2: Sáro, vy tam máte vlastně takovou, řeknu, no ne úplně rodinnou, ale přece jenom jakousi velmi přátelskou podporu. Tomáš Šon Pšenička a oba jste propojeni s rodinou Prachařovic. Tak co Jakub na to? Říkal, běž do toho, anebo je, já ti nevím.
3: Kuba byl vlastně ten, když jsem váhala, jestli jako do toho jít, tak ten, kdo mě jako hodně popostrčil naopak, takže já mám jako největší podporu doma a je to jako super. Myslím si, že tenhle projekt dělat s tím, že víte, že třeba s tím váš partner nesouhlasí, to bych asi úplně nezvládla, takže díky bohu za to, jaké je, a myslím si, že se těší se mnou a strašně se na to těší. On má už v kalendáři zapsaný všechny jako přímý přenosy, je to strašně rozkošný. Tu podporu od něj mám a jsem strašně ráda.
2: Těšíte se víc na latinu nebo na standard? Umím si vás představit v těch krásných robách a zase temperament ze severní Makedonie v té latině taky nebude k zahození.
3: Já jsem Danielovi říkala, že já bych hrozně chtěla, aby to bylo různorodý. Takže já se vlastně těším na to, že jeden večer to bude přesně divočina latina a jako trošku temperamentu, a že druhý večer naopak vytáhneme třeba tu vlastnost, kterou jako nějak asi mám, křehkost a citlivost, a že to tak hezky jako bude propojovat. Takže, ale já nedokážu říct, protože vůbec nevím, co mi půjde víc, a předpokládám, že to, co mi půjde víc, mě bude bavit víc. Ale chtěla bych tam zachovat tu různorodost, že si jako vyzkouším různé polohy.
2: A musím říct, že Stardance sleduju od samého začátku. Vždycky mě něco překvapí, i když pravidla jsou daná pro každý tanec. Jaké to je přijít na ten nový pohyb, nebo krok asi ne, kroky jsou předepsané?
1: Já si myslím, že hodně to je o tom vlastně, jaké zvolíte téma, protože tancovat bez jakéhokoliv příběhu, bez jakékoliv vlastně rekvizity, je to hrozně těžký pak. Takže když vlastně zvolíte nějaký správný naladění i v tom páru, tak si myslím, že to hodně pomůže tý jako originalitě. Myslím si, že máme jako hezký nápady, pár věcí jako nových bychom tam mohli přinést, tak uvidíme, jestli to povede.
0: A jak se to dvojici Sara Sandeva a Daniel Makovec i všem ostatním povede, to my na obrazovce České televize uvidíme nejdřív 10. října.
4: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Necelých pět minut zbývá do půl čtvrté, to byly britští Pet Shop Boys a v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever se teď podíváme na počasí. Já vítám na telefonní lince meteoroložku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově, Janu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se na ten dnešek ještě podívat, jak to teď vypadá na severu Čech a co se bude dít později odpoledne a večer.
1: Tak na velkém území máme ještě zvětšenou oblačnost, máme tam zataženo. Je pravdou, že na severovýchodě Ústeckého kraje tam se nám už oblačnost protrhává a teploty se pohybují nejčastěji v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia a na horách, v Krušných horách nám ještě slabě poprchává.
0: Co se bude s tou oblačností dít dál?
1: Tak měla by ubývat a měla by se postupně protrhávat a během noci už by mělo být nějaké oblačno až polojasno kránu, dokonce až nějaké skoro jasno a ranní teploty očekáváme, že se budou pohybovat v rozmezí od 7 do 4 v údolích až do 2 stupňů Celsia.
0: Víkend už si v podstatě užíváme, ale stále je to pátek, sváteční den, co tedy budeme prožívat o víkendu a začneme zítřkem sobotou?
1: Tak v sobotu se nám už oteplí, ty maximální teploty zítra očekáváme na těch nejteplejších místech až k 20, takže zítra v rozmezí o těch 15, 16 do 20 stupňů Celsia. Ráno bude tedy zmenšená oblačnost, mělo by nám svítit sluníčko, můžou se ráno ještě ojediněle objevovat mlhy, každopádně přes den očekáváme, že bude převážně

0: Tolik tedy Jana Kratochvílová, teď už půl čtvrté, my pokračujeme s odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Sever a máme pro vás další severčeské nej. Ústecký kraj je spojen s řadou významných značek a mezi ně patří i prádlo Triola. Textilka totiž od roku 1919 vyrábí nejznámější české spodní prádlo. Více nám teď prozradí kolegyně Renáta Filipy.
1: Společnost Triola založili společníci u Zemského soudu v Praze v roce 1919. Značka Triola se nejprve zaměřila na výrobu pánského a chlapeckého prádla. Pražská prvorepubliková firma se po roce 1948 stala socialistickým státním gigantem. A Triola je spojená s Horním Jiřetínem na Mostecku od roku 1967, přičemž původní bavlnářský podnik stál v Mariánském údolí už od roku 1828. Největší slávu společnost zažila v 80. letech minulého století. 20 závodů zaměstnávalo na 7,5 tisíce zaměstnanců a vyráběly miliony kusů spodního prádla ročně, které mířily hlavně na vývoz do tehdejšího Sovětského svazu. Kromě tradičních podprsenek a kalhotek, Triola vyráběla i košile, ložní prádlo, prošívané deky nebo oblečky pro batolata. Triola přežila dodnes, i když ze všech závodů funguje jen ten v Horním Jiřetíně. Zaměstnává na 120 lidí, spodní prádlo prodává na českém a slovenském trhu a v roce 2006 získala pro 6 svých modelů značku kvality Checkmate a následně ocenění Dobrá značka 2007.
0: Zjistila Renáta Filipy. Teď pokračuje Iveta Bartošová. Hezké a pohodové odpoledne.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Jiří Schillinger v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Kde byl holubým dům a kde stával, tak to nevíme, ale na další zajímavé místo nás teď zavede Eva Bucharová.
1: Křížem krajem.
0: A zavede nás do Ústí nad Labem na Střížovický vrch, kde nejhlubší je les.
2: Ano, a roste tam tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Ukrývá se tam pramen s modelem hradu Střekova. Ale postupně. Do Ústí nad Labem, kde se studánka nachází, trefí vlakem každý. Přes přechod před hlavním vlakovým nádražím se protáhnete uličkou v Jirchářích, přímo na zastávku MHD Mírové náměstí. Vyčkáte trolejbusu číslo 71, který vás doveze na zastávku Klíše Hvězda, nebo autobusu číslo 81 do zastávky Na Spálence. Vydáte se kousek zpátky ke kruhovému objezdu a odbočíte do Střížovické ulice. Ulicí, tedy krásnou alejí, vystoupáte až k dětskému hřišti, nad kterým je umístěn stojan s mapou a rozcestníkem vycházkových okruhů. Na mapě jsou vyznačeny tři okruhy. Ke studánce vás povede modrý okruh o celkové délce 3,5 kilometru. Cesta vede převážně listnatým lesem, většinou po pohodlných pěšinách, místy se stoupáním, v závěru potom se sestupem ke studánce. Místy se mezi stromy otevřou částečné výhledy na okolí Ústí nad Labem s kopcovitým pozadím Českého středohoří. Pramínek Střížovické studánky, což je její oficiální název na mapě, je v posledních letech pramínek slabý, asiže málo prší. Na navršené mohyle z kamení stojí zmenšenina hradu Střekova. Nápis nad studánkou hlásá, že je z roku 1958. Pod monogramem MN se možná skrývá nám neznámý dobrodinec, nejspíše zhotovitel studánky. Tak vám přeji příjemnou procházku ke Střížovické studánce v Ústí nad Labem.
1: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, za chvíli bude pokračovat Petr Rezek. Za 12 minut je tady 16. hodina, posloucháte Český rozhlas Sever. 81 let od konce druhé světové války v Evropě si dnes lidé v Česku připomínají na několika místech. Nejvyšší ústavní činitelé a zástupci armády se tradičně sešli v Praze na Vítkově, kde byl dopoledne u Národního památníku slavnostní nástup a pietní akt. Dorazili na něj také stovky dalších lidí.
2: Pietní akt začal příchodem nejvyšších politických představitelů a nástupem jednotek armády. Čestná stráž poté přinesla prapory a věnce, které prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další politici a zástupci armády položili k památníku. Padlé z druhé světové války pak přítomní uctili minutou ticha a čestnou salvou. Prezident Pavel poté v krátkém projevu připomněl, že druhá světová válka je mimo jiné varovným svědectvím pro současnost a vyzdvihl důležitost spolupráce demokratických států.
3: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
2: Prezident taky propůjčil bojové prapory několika armádním velitelstvím a při slavnostním pochodu na konci piety pak nad Vítkovem přeletělo 5 armádních letounů. Události druhé světové války si připomněli taky předsedové obou komor parlamentu nebo zástupci vlády. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO je důležité připomínat, že konflikty 8. květnem 1945 neskončily.
4: Bohužel byl to základ i pro válku studenou, která trvala několik dalších desítek let, a to vše je třeba stále mít na paměti.
2: A ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl význam konce druhé světové války pro současnou společnost.
5: Je úkolem celé naší společnosti zajišťovat obranu a bezpečnost našeho státu, protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
2: Při příležitosti 8. května prezident Pavel taky jmenoval na Pražském hradě 10 nových generálů. Brigádními generály se stali třeba ředitel speciálních sil Tomáš Krampl nebo ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Páteční, sváteční, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce za 7 minut. Tady máme celou další zprávy s kolegyní Petrou Vališovou a vás čeká pořad Humoriáda jako každý den. Dnes bude hostem Patrika Rozehnala, Libuše Švormová. S vámi se loučí Milan Král, užijte si zbytek dnešního svátečního dne i víkend a já se budu těšit opět v pondělí odpoledne naslyšenou.

tméně bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Za poslední 4 roky už podruhé zasahovali hasiči u velkého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Zkušenosti ze zásahu čerpají i při dalších akcích. Hrab Grabštejn vydá cestopisnou knihu, kterou sepsal manžel poslední majitelky panství. Prezident Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. Zítra čekejte převážně polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 20 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Během posledních 4 let zasáhl Národní park České Švýcarsko 2 rozsáhlé požáry, které hasičům pomohly vylepšit strategie i postupy hašení v těžko přístupném terénu. Naposledy hasiči 6 dní bojovali s ohněm na Jetřichovsku a v okolí Rynartic. Právě u Rynartic byla nasazená veškerá technika, aby se neopakovala situace podobná té z roku 2022 v okolí Hřenska. Pokračuje ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
2: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
1: Hrab Grabštejn na Liberecku se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zajišťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn tak připomene manžela poslední majitelky panství Karla Podstatského z Lichtenštejnska, který byl vášnivým cestovatelem a lovcem. V depozitáři se dochovala řada materiálů z jeho loveckých výprav do Afriky, říká kastelánka Věra Ozogánová.
3: Sepsal knihu, která se v originále jmenuje Mein Leben als Jäger in Heimat und Afrika a podaří se jí letos vydat v českém překladu s poznámkovým aparátem a s fotografickou přílohou, kdy se tedy podaří i publikovat fotografie, které doteďka leží pouze v našich depozitářích.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Policie ve městě Sinzig na západě Německa obklíčila banku, ve které se zřejmě ukrývá několik ozbrojených mužů držících rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících policistů a také helikoptéry. Část ulic v centru města policie uzavřela.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, po ránu nízká oblačnost, během dne pak převážně polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat a většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v Mostě u obchodního centra na křižovatce ulice Františka Halase a třídy budovatelů narazilo osobní auto do semaforu a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti kvůli stavebním pracem. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencov.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi osuška.
1: To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo,
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutíže, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixe Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Tak vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte.
3: No tam je nádhera.
2: Babičino údolí, paní Libuško, no, tak dáme si opět nádher. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády a mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipka, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana do Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: taky fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moct chodit, tak už půjdeme. manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begony a převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Vám
3: oběma krásný májový den.
1: Odkládte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.

0: Miroslav, přál bych si Holtmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme, pane Miroslave, a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
2: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bejvá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět hodin, podívejme se, už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, že ano. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte, tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeríček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidi tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Kdy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních hvězdných hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo byl krásný, mladý, ale, krásný.
1: No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka přát.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Chtěla. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj vyčlenil 4 miliony korun na náborové příplatky učitelům. Turnov chce mezi obyvateli zvýšit povědomí o poskytovaných sociálních službách. Zajetí rukojmích v bance na západě Německa skončilo. Policie nenašla podezřelé. Zítra čekejte převážně polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 20 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V příštím školním roce poskytne Ústecký kraj náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům vybraných předmětů. Na program vyčlenil 4 miliony korun. Jak dnes informovala ČTK, podle hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO chce kraj získat zejména učitele matematiky, chemie, fyziky, jazyků a informatiky. Podpora se týká i odborných předmětů, například ve strojírenství, elektrotechnice nebo stavebnictví. Lidé v Turnově se budou moct seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány města a vedení kraje. Jak chtějí v regionu tyto služby rozvíjet, říká mluvčí radnice Marcela Jandová.
2: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb.
0: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
3: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
0: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisté do banky vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města na západě Německa a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, po ránu nízká oblačnost, během dne pak převážně polojasno. K večeru bude oblačnosti ubývat a většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 a v Krupce na Teplicku je úplná uzavírka ulic Smetanova a u Horní dráhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: svátečnímu dni určitě patří i sváteční hosté. A tím dnešním je ve vysílání Českého rozhlasu Sever František Ryčl. Řeknu do úvodu, že to je vlastně čtyřnásobný principál a to také rozklíčujeme. Hezký den, vítejte u nás.
1: Dobrý den a přeju hezký den všem posluchačům Rádia Sever.
0: A my si máme povídat o jednom opravdu významném výročí divadelního souboru Skaláček. Ono s tím souborem to není tak jednoduché, proto také říkám, že jste principál čtyřnásobný, ale pojďme se vrátit k tomu počátku. Letos je to opravdu 80 let, kdy se v Tise na Ústecku začalo hrát ochotnické divadlo. To vy asi nepamatujete osobně, ale určitě prameny to zaznamenaly. Tak jak to bylo na začátku?
1: Po válce v roce 1945 se do pohraničí nastěhovali lidé z vnitrozemí a ty si řekli, že založejí ochotnické divadlo, což se jim tedy podařilo. Chtěli začít v roce 1945 už, bohužel došlo k nějakým nedokonalostem a mohli začít až v roce 1946. Proto tento rok je 80. výročí.
0: To už je spousta zážitků. Já nevím, jestli jste měl šanci popovídat si třeba s někým, kdo u toho byl od samotného počátku?
1: Samozřejmě byl to bývalý principál pan Antonín Štěrba, po kterém jsem vlastně převzal to principálování já. Ten byl od prvopočátku u té činohry, u Loutek. Tohleto divadelnictví vedl on celá léta až do roku 2000, kdy nás opustil.
0: K němu se určitě ještě dostaneme, protože to je velká osobnost nejenom v rámci Tise. A pojďme se podívat tedy na ty začátky. To amatérské divadlo se jmenovalo, respektive ten soubor se jmenoval Průkopník a opravdu to byla činohra, ale pak se z toho stalo divadlo Loutkové. Tak nevím, nebylo asi dost herců, ochotníků?
1: Tak to nevím, jako tenkrát bylo, to jsem ještě nebyl na světě, ale samozřejmě tam bylo 6 nebo 7 tuším osob, které tohleto založili. Takže hráli tu činohru a pak se rozhodli, že začnou i loutkové divadlo. A u toho loutkového divadla byl hlavně ten pan Štěrba. A shodou okolností je tam napsáno jméno Jaroslav Ryčl. Jak to říkám, tak takhle se to píše s tvrdým I. Toho člověka samozřejmě neznám, nedopátral jsem se ničeho, ale je to shoda jmén.
0: Pokud se to jméno psalo jinak, tak asi příbuznost tam nebyla. No ale je vidět, že něco ten osud nahoře už tak měl namícháno a připraveno na vás. K těm vašim vlastním vzpomínkám a zážitkům se také ještě dostaneme. Ale já si myslím, že bychom měli vzpomenout i na ty, kteří stáli u toho zrodu. A nebyl to jenom pan Antonín Štěrba.
1: Mám tady i jména, která se podílela na tom prvopočátku. A byl to tedy pan Štěrba, o kterém jsme už hovořili. A byl to pan Urban, učitel, byl to pan Mádr, také učitel. Učili na Tisovské škole základní. Pak to byl pan Václav Procházka, paní Burešová, pan Slavík, pan Kafka.
0: Jméno Antonín Štěrba, to by si zasloužilo trošku delší povídání. Takže po písničce se podíváme na

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, našeho dnešního hosta Františka Ryčla, který vede Ochotnické divadlo v Tise na Ústecku. A pojďme se teď podívat podrobněji na ten život pana Antonína Štěrby, protože on samozřejmě nebyl profesionální divadelník, ale dokázal ohromné věci.
1: Ano, to máte pravdu. Pan Štěrba byl divadelník tělem i duší. Pracoval v Tise v Kohinoru jako rytec a všechno to, co patřilo k divadlu, se vlastně učil, jako se to učím i já. Takže co se týkalo činohry, co se týkalo loutek, tak příprava kvůli smaskování, režie, ty různé pobídky, tak to všechno byla jeho práce. Naučil se to, protože jezdil i sem do krajského města do Ústí nad Labem, kde se přiučoval také a ty svoje poznatky potom předával hercům v Tise.
0: No, loutkové divadlo, to je docela náročná záležitost právě proto, že potřebuje ty loutky. A aby to trošku k něčemu vypadalo, tak to chce jednak to řemeslo, ale taky trochu toho uměleckého citu. Tak nevím, byl tam k dispozici nějaký soubor loutkový nebo?
1: Ne, nebyl tam žádný k dispozici. Tohle to vzniklo v roce 46 a dá se říct, že to udělali na koleni. Loutky měli 35 na drátě, pak si nechali přidělat loutky na Šumavě od šumavského řezbáře, který jim udělal asi 20 kousků. A pak se to všechno samozřejmě ztratilo.
0: A samo protože, od sebe.
1: No samo od sebe určitě ne, ale ten soubor se měnil. Není to stálá věc, to je živý organismus, přicházejí, odcházejí. A tenkrát se dostali asi do takové situace, že neměl nikdo chuť a jeden člověk samozřejmě tohle to nedokáže odehrát sám. Tak to takhle skončilo, loutky se rozkradly, pak byl chvíli pokoj od loutek, než se zase dostavili noví.
0: No, ti se naštěstí dostavili, takže to Ochotnické divadlo v Tise je jeden z nejdéle sloužících souborů vůbec v republice.
1: Ano, Tiské divadlo patří mezi nejstarší ochotnická divadla v republice. Dokonce jsme zapsáni v Almanachu jako jedno z nejstarších divadel. Pro toto ocenění jsme si byli v Praze v divadle Říše loutek v roce 2016, kde tedy bylo i loutkové divadlo zapsáno jako kulturní dědictví v UNESCO.
0: Ostatně ochotníci už tam jsou zapsaní také. Tak a já si myslím, že je čas zavzpomínat na ty vaše osobní začátky.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: František Ritschl, který stojí v čele takového dnes už velmi rozmanitého divadelního souboru v Tise na Ústecku, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a pojďme k těm vašim osobním vzpomínkám. V kterém roce vy jste vlastně do Tise přišel? Nevím, jestli jste rodák třeba?
1: No rodák. Já jsem se narodil v Děčíně. Tise jsem od svého narození. No, k Loutkovému divadlu jsem se dostal v roce 1968, takový zvláštní datum zrovna, kdy pan Štěrba byl ve škole a dělal nábor, protože lidé přicházeli, odcházeli, tak udělal nábor. No a já jsem se tam dostal s tím, že budu číst hlasy loutek. A to se taky stalo teda, dostal jsem se tam. A jsou to takové nezapomenutelné zážitky na bývalé Loutkové divadlo v kulturním domě Tisa. Než se začalo, tak se zatopilo ve starých kamínkách, začalo to tam pěkně vonět, scházeli se lidé a když se začínalo, se třikrát zazvonilo, rozsvítily se velké červené oči medvědovi nad jevištěm a pohádka začala.
0: Předpokládám, že to Loutkové divadlo se věnovalo převážně asi pohádkám. Máme to tak trošku automaticky spojené, že loutky rovná se pohádka.
1: Samozřejmě, jsou to jenom pohádky a my jsme asi zvláštní v tom, že hrajeme klasické české pohádky. Žádnou novotu, ale všechno, co je starý, tak si říkáme, je hezký.
0: Dobře, tak tolik k tomu Loutkovému souboru, ale pak samozřejmě tam vznikl i soubor činoherní a tam jste byl také, jak se říká, za kvedlačku.
1: Bývalý činoherní soubor skončil v roce 1975 a od té doby nefungoval. A my, loutkaři, jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit oživit. Samozřejmě jsme nevěděli jak, nikdo neměl zkušenosti s tím. Takže v roce 2012 jsme se dostali k paní Jarce Laufenové-Zimové, která je profesionální herečka, činoherní, a s ní jsme se domluvili, že bychom nějakým způsobem zahájili činnost. No, když viděla sál a jeviště, tak říká, no, prostor je to pěkný, ale

0: už je na co vzpomínat. Teď jenom se chci zastavit u toho, že ono vám to tam vlastně funguje po takové rodinné koleji. Protože s vaším jménem i v ženské podobě, tak se tam setkáváme také. Povídejte, jak se tam zbytek té rodiny dohnal, dostal?
1: No, on to ani není zbytek, jako skoro celá. Jsem tam já, manželka, dvě dcery, dvě vnučky, sestra a v činohře je ještě jedna sestra.
0: Jsou to všechno herečky nebo mají třeba i jiné funkce?
1: No tak herečka je v činohře samozřejmě, no a my v loutkách to jsou vodičky. Někdo mluví, někdo vodí, někdo dělá inspici, prostě děláme všechno všichni.
0: Všechno všichni, jenomže k tomu divadlu patří také kulisy, kostýmy a to je možná kapitolka, která pro leckterý ten ochotnický soubor je docela složitá. Tak o tom si víc zase řekneme po písničce.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Náš dnešní sváteční host František Ryčl, čtyřnásobný principál, jsem řekla hned v úvodu. A já myslím, že než se dostaneme k těm kulisám a kostýmům, tak už je na čase to také tak trochu rozklíčovat. Totiž ten divadelní soubor v Tise se začal pěkně rozrůstat a dnes má tuším už 4 složky.
1: 5.
0: 5 složek. 5. A povídejte, chlubte se.
1: Tak je to loutkové divadlo, je to činohra, je to dětský skaláček, pěvecký sbor a muzikál skaláček.
0: Tak já se teď musím zeptat, kolik obyvatel ta Tisá má, tak plus minus.
1: No Tisá má něco málo přes 1000 obyvatel.
0: No takže co dům, to nějaký účastník?
1: No když to tak spočítám zhruba, tak dohromady nás je 100 asi.
0: To bych řekla, že je číslo velice slušné, když to poměříme s počtem obyvatel. Tak a teď pojďme k tomu technickému zázemí. Určitě nejdřív se musí vybrat hra a pak je tedy rozhodnutí, nevím jestli na šéfovi toho, kterého souboru, nebo jestli to je kolektivní dílo. Jak budou vypadat kulisy, jak budou vypadat kostýmy?
1: Tak v loutkovém divadle to je jednoduché. Samozřejmě máme tam

0: repertoár pohádek ve skříni uložený, který se opakujou ne často po sobě, ale opakujou se tak, že my už v hlavě máme představu, jak ty scény mají vypadat a co budeme potřebovat. U činohry je to trošku horší. Samozřejmě kostýmy si vytvářejí sami, nebo i dokupují něco. Kulisy, všechno tohleto je vlastními silami.
1: No, takže to chce nejenom lidi nadané, ale taky šikovné.
0: Samozřejmě, že tam musí být lidi, kteří něco dokážou, tak jsou tam ženy, které ovládají šití, chlapi, který umí ze dřevem a dají to dohromady všechno a když pak se otevře ta opona a vidíte to, tak vás to zahřeje na srdci.
1: Ráda věřím, ráda věřím. Zmínil jste se o tom, že tam je vlastně i dětský soubor Skaláček, tak já bych řekla, že z hlediska těch dospělých, že je to tak trošku vypočítavost, protože si vychováváte dorost.
0: No, takhle uvažujeme taky. Samozřejmě je jich tam asi 20 těch děcek a předpokládáme, že některý se uchytí a zůstane buď u loutek, nebo v činohře, nebo třeba půjde do muzikálu, nebo do pěveckého sboru. Ale jsme rádi, že tam jsou a že je někdo vede a že jsou ochotní a oni jsou i nadšení, že hrajou. Jejich zkoušky jsou neuvěřitelné. Když začínali bez kulis, protože kulisy se připravují postupně a teď vidějí, že přibývají kulisy, tak jsou z toho úplně vedle. Jsou rádi a snaží se. No je to krásný.
1: Teď ještě bychom měli probrat tu dramaturgii, protože samozřejmě každý soubor musí volit takové hry, na které stačí svými silami, svým počtem členů, což možná někdy také je trošku problematické. Dáme si ještě kapitolku s názvem Dramaturgie.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: Dramaturgie, to je velice důležitý obor v té divadelní činnosti. A jak to vidí František Ryčl, náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever, který je principálem, takovým šéfem, takovou hlavou ochotnického divadelnictví v Tise na Ústecku, to by mě zajímalo, protože chápu, že třeba někdo by si chtěl v něčem zahrát, ale musí se opravdu brát ohled na to, kolik těch členů je, jaké jsou možnosti. A cena autorských práv taky není zanedbatelná.
1: Tak u té činohry to má na starosti režisérka Jarka Raufenová, která samozřejmě ví počet členů, které má k dispozici a na co mají. Takže podle toho vybírá i žánry, které se budou hrát. Myslím si, že vybrala i docela složitý věci, jako se hrál Slaměný klobouk, Dívčí válka. A teďko připravují novou věc, Lakomou barku od Jana Wericha.
0: Je, no tak až bude premiéra nebo představení, chci to vědět, to vidět musím.
1: No proto chci upozornit taky na to, že jsme otevřeli nové webové stránky divadla, kde je i kalendář, kde jsou všechny tyhle ty akce zapsané, takže kdo by měl zájem, může se přečíst a přijít se podívat. Zároveň, pokud by měl někdo zájem dostávat informace, tak i na tom webu je možné se zaregistrovat a budou mu chodit
0: průběžně
1: aktuální informace.
0: Bude vědět všechno, ano, co se děje. Ano. Tak to je určitě dobrá služba. No, ale vy máte teď na starosti hlavně ten loutkový odbor?
1: Ne, já v něm jenom účinkuju, ale na starosti ho má moje dcera Milenka.
0: Tak nevím, jestli jste tedy kdy vůbec měl šanci vyzkoušet si to činoherectví jako sám za sebe, jako osoba?
1: My, když jsme začínali, tak to byli většinou loutkaři. Loutkaři, kteří začali tuhletu činoherní zkoušet. No jenomže časem samozřejmě ty zkoušky přibývaly a ještě když jsem pracoval, tak toho času nebylo zase až tolik a ještě loutky, takže jsme museli něco opustit. Někteří samozřejmě zůstali v činohře, někteří zůstali zase u loutek, no ale tak to funguje, prostě tak to má být.
0: Tak nevím, jestli teď z hlavy dáte vzpomínku, ať už by to byla role činoherní nebo loutkoherecká práce, nějaká hra, která se vám tak trochu víc zapsala pod kůži, do srdce.
1: No, u loutek hrozně rád, já teda mluvím nevodím, tak mluvím vodníky a čerty.
0: A, specializace.
1: Specializace. U činohry, no tak tam jsem odehrál asi 5 kousků, takže že bych měl něco možná u té Dívčí války, jsem hrál radního, tak to byl asi můj největší majstrštyk.
0: Zajímalo by mě, jestli se třeba chodíte dívat na ta představení i tam, kde třeba nejste sám aktivně?
1: Všechny ty premiéry mám zkouknutý, všechny pěvecké vystoupení mám zkouknutý. Zatím poslední velké vystoupení muzikálu Skaláček byla Kleopatra.
0: To jsou neuvěřitelné věci.
1: Soud, sál byl naprosto plný a dokonce mají vystoupení i 2x za den, od 2 a od 7.
0: Takže jako profíci dvoják žádný problém.
1: Dvoják, tam no. Mají dobrou návštěvu, činohra má plno, když hraje. Na loutky chodí tak 70 lidí, což je teda krásná návštěva. No a dětský Skaláček uvidíme, protože dětský Skaláček bude mít teďko premiéru 3 princezny, mlsné princezny. Každopádně to budou princezny a budou tu premiéru mít 24. října, kdy se koná takový velký pořad na oslavu toho 80. výročí.
0: O tom se určitě ve vysílání Českého rozhlasu Sever ještě zmíníme, ale my bychom se dnes ještě měli zmínit jednak o těch úspěších cenách a taky třeba o spolupráci s obcí, protože někdy to klape a někde taky ne.

0: A já si myslím, že na závěr toho dnešního povídání s hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever s Františkem Ryčlem, který stojí dlouhá léta i tak trochu v čele toho ochotnického divadelnictví v Tise na Ústecku, by se slušelo říct něco o těch úspěších a cenách. O jednom ocenění už jste se tady zmínil, nevím, jestli třeba jezdíte poměřovat síly s jinými soubory na nějaké přehlídky nebo festivaly?
1: Na přehlídky jezdí hlavně Činohra. Ta jezdí každý rok, jezdí do Neratovic a jezdilo se i do Josefova dolu. Odtamtud si vozejí samozřejmě ceny, přivezli jich spoustu, takže už jsou i známí v cizině, v české cizině samozřejmě.
0: Ano, za hranicemi Tise.
1: Co se týče loutek, tak loutky jezdily dříve, dneska už ne, protože s těmi loutkami je to hodně náročné na cestování a skladování. Je pravda, že jsme jezdili i do Německa, že jsme hráli v Německu v těch 90. letech, ale teď už ne, teď hrajeme v Tise na své stálé scéně.
0: Stálá scéna v Tise, tak já nevím, která obec se může pochlubit tím, že má stálou divadelní, ať už loutkovou, nebo opravdu divadelní scénu. A tady se dostáváme k té spolupráci s obcí, protože, jak jsem řekla, někde to klape, někde zase ne. Tak jak je to v Tise?
1: V Tise to klape. Klape, klape, klape. My si nemůžeme vůbec stěžovat na pomoc obecního úřadu. Všichni nám vycházejí maximálně vstříc, každý rok mají v rozpočtu peníze, které nám věnují na naši činnost. Takže s obcí jenom ty nejlepší zkušenosti. Starosta chodí na všechny představení. Nechodí jenom na divadla, starosta se zúčastňuje všech akcí v obci. Masopust, pálení čarodějnic, já nevím co všechno.
0: No a vidíte, my jsme zatím mluvili o tom muzikálu, o dětském souboru, o činohře, o loutkách a tak trošičku stranou zatím zůstal ten pěvecký soubor. Já předpokládám, že ty množiny se někde tak trošku prolínají, že třeba někdo, kdo zpívá ve sboru, tak třeba funguje i v tom činoherním souboru, nebo jak je to?
1: Je to přesně tak. Z loutek je tam manželka, dcera a ještě kolegyně jedna, ty jsou v pěveckém sboru a z činohry myslím, že tam není nikdo.
0: Z té muzikálové složky tam bych ten zpěv předpokládala.
1: To máte pravdu, jenomže muzikál to je taková specifická organizace. To jsou všechno přespolní. Některý hodně přespolní.
0: Jejda.
1: Až od Zlína. A je to bratr Ondry Bláhy, který ten muzikál vede, tak jeho bratr ze Zlína přijíždí sem na tyhle ty představení, na zkoušky. Ostatní jsou Teplice, Ústí.
0: Ústí i Teplice jsou vážně za rohem, kdežto ten Zlín je vážně daleko. Kdy ten pěvecký sbor má šanci vystoupit, ukázat se, předvést, co umí?
1: Pěvecký sbor se schází na obecním úřadě v zasedačce každý pondělí večer. Teď 12. dubna mají vystoupení v Binově v kostele, 19. dubna v Tisovském kostele, vystupují ve Skalách, takže jejich vystoupení jsou dost četná.
0: No a když říkáte, že se scházejí v pondělí na obecním úřadě, tak co pan starosta, chodí si s nimi zaspívat?
1: Tak pan starosta nespívá, tak ten tam nechodí. Samozřejmě o nich ví, ale tohle to není jeho šále kávy.
0: Opravdu nám zbývá už jenom malinko času na to dnešní povídání o ochotnickém divadle v Tise na Ústecku. Tak pojďme do závěru říci, kde vidíte divadelníky tisovské třeba za 10 let, až se bude slavit 90. výročí.
1: No je to krásný číslo, 90.
0: Nechtěla jsem říct rovnou tu stovku.
1: Ne, to je daleko hodně. Tak já doufám, že to bude pokračovat, i když tam nebudeme my, už ti staří, že ti mladí to vemou a potáhnou tu káru dál a moc jim to přeju, protože zahodit takovouhle šanci, která tady je, ti všichni, co se toho účastní, tak musím říct, že obdivuju, protože v dnešní době věnovat svůj volný čas pro zábavu jiných, to je opravdu klobouk dolů. A dělají to rádi, dělají to s úsměvem a nádhera je, když je pak plnej sál.
0: Ten klobouk pomyslný v tuto chvíli smekám i já. Přeju vám, ať se v Tise divadlu, ať je jakékoliv, jestli loutkové, činoherní, pěvecké, muzikálové, ať se mu daří. Třeba těch 90 let zase oslavíme i v rozhlasovém vysílání. Za váš čas i vyprávění děkuju. Mějte se moc hezky.
1: Já děkuju taky a přeju vám hezký den.
0: A já přeju i dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever. Slávka Brádlová.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Evropská komise zakázala zpětné účtování poplatků k letenkám kvůli vyšším cenám paliva. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se zpozdí rekonstrukce Weberova domu. Správa železnic bude pokračovat v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Zítra čekejte převážně polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 20 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. V Klášterci nad Ohří se protáhne obnova Weberova domu a jeho okolí. Rekonstrukce za téměř 60 milionů korun měla být hotová do konce letošního roku. Nově radnice počítá nejdříve s jarem 2027. Stavbu podle starosty Štefana Drozda z hnutí STAN ovlivňuje převážně situace na stavebním trhu.
2: Nejenom, že nám rostou ceny některých materiálů, ale oni některé materiály přestávají i na trhu být. Tady je to třeba v případě polystyrénu, už máme od stavební firmy, že právě díky nedostatku některých materiálů se nám ty zakázky mohly dál ještě prodražovat, ale i zdržovat.
0: Ještě letos plánuje Správa železnic vypsat soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Rychlostní koridor naváže na už projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla Správa železnic soutěžit už vloni, položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tot.
3: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
0: V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, po ránu nízká oblačnost, během dne pak převážně polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. A na Českolipsku u obce Svor na silnici 1/9 je uzavřený připojovací pruh ve směru na Rumburg. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Hezký podvečer všem posluchačům Českého rozhlasu Sever přeje od mikrofonu Petr Liftner. V hudebním hledání jsem za 8 let představil řadu umělců, kteří mi přišli nebo přijdou zajímaví, ale z některých mám opravdu velikou radost a to je ten dnešní. Ještě nikdy jsme totiž nezavítali do Mexika a já vás dneska seznámím s mou novou oblíbenkyní jménem Julieta Venegas.

Julieta Venegas je mexická zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka. Narozená 24. listopadu 1970, překvapivě ve městě Long Beach, což je tedy v USA. Když už nějaký Mexičan mezi těmito zeměmi cestuje, tak to bývá většinou opačně. Nicméně Julieta vyrůstala v Tijuaně, kde začala svou hudební kariéru. Studovala klavír a věnovala se i dalším nástrojům, včetně akordeonu. Ten mě samozřejmě jakožto harmonikáře hned v jedné z prvních písniček zaujal. A když jsem se ponořil do alba Algo Sucede, které dnes budeme poslouchat, tak jsem byl překvapen, v kolika písních je tento božský nástroj slyšet. Tak teď už pro mě ta zlomová Tu Calor.

Ese Camino nám dospívala Julieta Venegas. Její hudba kombinuje pop, rock a latinsko-americkou hudbu. Na začátku 90. let byla členkou mexické kapely Tijuana No, která kombinovala i ska, punk a po různu tak politicky angažované texty. Po odchodu z kapely se ale vydala na sólovou dráhu a v roce 1997 vydala debutové album Aki. To získalo pozitivní ohlas kritiky, ukázalo její schopnost psát osobní a takové, dalo by se říct, introspektivní písně a začala si budovat pevnou pozici nejen na scéně latinskoamerické. Teď už ta písnička, která dala albu, jenž dneska posloucháme, název Algo sucede. V překladu Něco se děje.

Posloucháte Hudební hledání na Českém rozhlase Sever, tentokrát mexickou písničkářku a multiinstrumentalistku Julietu Venegas, která si řadu nástrojů, včetně právě akordeonu v písničkách, které nám znějí, nahrává sama. Když jsem byl v únoru v Buenos Aires, tak její skladby tam pravidelně zněly. A tak jsem si říkal, po zjištění, odkud pochází, že musím vědět její vztah k hlavnímu argentinskému městu. No a vcelku jednoduše se všechno vysvětlilo tím, že právě do této metropole se Julieta načas přestěhovala, aby čerpala inspiraci a znalosti a objevovala místní hudební scény. Protože v celé Latinské Americe je právě Buenos Aires považováno za jedno z kulturních center, podobně třeba jako kdysi Paříž v Evropě.

Julieta Venegas zůstává stále aktivní na hudební scéně. A vtipné je, že přesně v den, kdy jsem ji objevil, vyšla i její nejnovější píseň, ačkoliv tu jsem zatím neslyšel. Bylo to 12.2., jmenuje se Tengo que contarte, a tak se k ní dostaneme určitě v nějakém z příštích dílů. Pokud byste ji rádi slyšeli naživo, tak vás zklamu, protože pro letošek má vypsané koncerty zatím jen v Mexiku. Případně, že by mezi vámi byl někdo, kdo si chce do Mexika udělat výlet v rámci fotbalového mistrovství světa, nebyl by to možná špatný dvojtip na návštěvu této země. Teď už Buenas noches a po ní píseň Bartemia.

0: Tolik pro dnešek Julieta Venegas. No a já mám radost z toho, že od této 55-leté umělkyně mi zbývá ještě několik desek k objevování. A věřím, že se v některém z dalších dílů hudebního hledání vrátíme nejen k jejímu multiinstrumentalismu, ale i k jejímu hlasu. Za chviličku už. Chansonarium.
1: Když tě život souží, když tě potrápí, když střídáš pláto slouží, tak vyraž mezi chlapy. Seber se a přijdi hned pod známý přístřeší, pod kterým už stovky let se všechno vyřeší. Lecos se tu sežene od lásky až polešení. A ten, kdo říká, že ne, názor pozmění. Ať máš jakoukoliv ránu, ať si přineseš starost či splín. Mnohdy tu končíme kránu, tak pomůžem

a bude ti akorát a nebudeš víc už chtít. Po chvíli budeš svět zasmilovat, až polkneš pramen zpít. Kamaráda či ženu svou sem klidně sebou vem. Dál nech se zlákat s tmy, co tě zvou svým druhým domovem. Křen tu chutná proklatě, pohoda vzduchem ční. A zákony tu neplatěj, jen občas ten gravitační.

0: Hudební hledání Petra Liftnera.
1: Anděle jsou a jednoho mám doma. Může mi poslat.

Co se stane, když se propojí slova, respektive básně legendárního cimrmanologa Miloně Čepelky, skladatelský z nástrojů nejen piana a organizační práce Patrika Ulricha a zpěvem mé sestry Elišky Liftnerové? Už pár posledních roků minimálně vím, že z toho vznikne koncert, který je opravdovým zážitkem, a protože si vše postupem času krásně sedalo, vzniklo z toho logicky album jménem Šanzonárium. Jako první nám dozněla píseň Déšť k slunci duhu zavěsí i za doprovodu příčné flétny v podání Veroniky Tiché a následovat bude má nejoblíbenější z desky Varito, tentokrát s hostujícím violončelistou Josefem Klíčem. Každý je tak

dozněla nám píseň Dopis z alba Chansonarium. Deska je souhrnem písní ze stejnojmenného recitálu, který jsem několikrát navštívil a který vznikl při natáčení filmu Štace Miloně Čepelky v roce 2021. Režisérem tohoto dokumentu je Patrik Ulrich, který se s celoživotní básnickou tvorbou legendárního herce a cimrmanologa seznámil a během několika měsíců řadu jeho básní a sonetu zhudebnil. Postupně tak s Miloněm Čepelkou vytvořil celovečerní program a zbývalo už jen najít osobitou šanzonierku, která by písně přivedla na koncertní pódia. Stala se jí Eliška Liftnerová, která zároveň hledala skladatele, jenž by psal pro její hlas. Teď už šrámy na duši.

jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým, že smrt není, jen když jsme jeden druhým.

jen když jsme jeden druhý prostoupení, ukážem druhým, že smrt

0: ukážem druhým, že smrt není.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

0: Na Českém rozhlase Sever v pořadu Hudební hledání nám dozněla píseň Předjaří. Myslím si, že jedna z nejvtipnějších věd, která 14. listopadu na křtu desky Chansonarium zazněla, byla, že Miloň Čepelka vydává ve svých 89 letech své debutové album. Básníkem a textařem chtěl být už mládí. A byť vydal několik sbírek a otextoval desítky melodií, tak se mu uznání spíše dostalo v rozhlase a na jevišti divadla Járy Cimrmana, jakožto herci a spisovateli. Ať už jste odkudkoliv, tak ze své zkušenosti doporučuji. Najděte si nejbližší vystoupení této trojce, bude to pro vás jako jejich každé vystoupení velmi obohacující večer. I díky Miloňovi do Chansonária dostanou jak humor, básnické vystoupení, četbu, dialogy, poezii a samozřejmě hudbu. Večer, který nebude jen o koncertu. Teď píseň, teď a tady.
1: Jak přijdou chmury, můry, stvůry, všechno, co patří do stoupy, tak komu není dáno z hůry, ten v šlamastice nekoupí. Když posté už si v chůzi klopít, mráz pod

vás pod úžití zalézá, sotva pomůže se opít v nedohlednu je syntéza, která by

Víš co, pust k děsu všechny rady a začni žít teď a tady.

Tolik pro dnešek hlasy dvou úžasných zpěvaček v hudebním hledání. Doufám, že jsme vám jak Chansonariem, tak Julietou Venegas zpříjemnili sobotní večer a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro návštěvníky Českého Švýcarska zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Lidé v Liberci si budou moct koupit věci ze ztrát a nálezů. Provoz na pražském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Zítra čekejte převážně polojasno a nejvyšší teploty vystoupí do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Mluvčí správy parku Tomáš Salov uvedl, že oblast v pravidelných 3-hodinových intervalech kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Na Chomutovsku odstartovala jirkovská radnice další ročník participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Jeho cílem je zapojit obyvatele do rozhodování o tom, co a jak by se mělo ve veřejném prostoru města zlepšit. O nejlepších nápadech budou hlasovat elektronicky samotní jirkované. Na uskutečnění návrhu radnice vyčlenila 1 milion korun s tím, že nejvyšší náklady na provedení každého z nich jsou maximálně 300 tisíc korun.
2: Podle webu Pozvedni Jirkov.cz mají lidé na odeslání návrhu čas do konce června. Přes prázdniny úředníci nápady posoudí z hlediska jejich proveditelnosti. Celé září pak budou moci jirkované hlasovat o nejlepších návrzích, a to elektronicky. Lidé bez přístupu k internetu budou moci hlasovat ve vestibulu radnice. Vítězné návrhy představí Jirkov v říjnu. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Liberec nabídne k prodeji předměty ze ztrát a nálezů, ke kterým se doposud nikdo nepřihlásil. Jak město uvedlo na svém webu, jde o věci nalezené v roce 2022. Prodej je naplánovaný na 10. června. Prodávat se bude obálkovou metodou, kdy vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní.
3: V minulých letech byly v nabídce například deštníky, jízdní kola, trekové hole nebo obuv. Magistrát zároveň upozorňuje, že jde o použité předměty, které byly 3 roky uschované a nepoužívaly se. Výtěžek z prodeje město využije například pro školy, sociální ústavy, zdravotnická zařízení nebo pro neziskové a příspěvkové organizace města. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno a kránu se začnou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, po ránu nízká oblačnost, během dne pak převážně polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně on nám to...
0: Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutic. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnali tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně Florus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom

0: jako vitamín a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě. Vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem mít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně. Ano, a co s tím?
1: Jako no, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní tramské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas. Věřím, že vždycky je

Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Ríšou právě lítá sem tam.

kluci, jak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle Kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací Něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: kameni podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všechno to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři, s úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to, na čem jste přijel.
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane!
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane! A obraťte se. Obraťte se, povídám! Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout zezadu.
2: Nebiju se s lecjakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale, tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchnická pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za uzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
2: Hleďme, chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Lida od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve dvě... za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Athosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratili jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha, tady jsou moji svědkové. Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: A, už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to, prosím vás, ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. 2 z nich přišli do klubu celý bez sebe radosti. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kde pak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centrály si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto.

Chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď je z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Priznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Priznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Priznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Priznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodu vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla.

0: Prosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
1: Ale...
0: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
2: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
2: Začas se začali objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
3: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na Frývaldovském trhu a osvědčili se.
2: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
2: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, Vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem.

0: Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jeho českého, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu, máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu a nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání Cihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenec?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit. Chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci, a nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucením, dneska prostě to dělají firmy, a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený, a dělají dobré věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše, a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
1: No, jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi milé poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak bychom prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Haló, haló, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to u mě je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Jo. Prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no. Ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovými pořady. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem, jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup, větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no jo, ale uzavřela... to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak na skok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte těžce? Jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství,
0: to zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jako že to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, to ne, to zase takový při zdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A s naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. S vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek. Takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech i s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: Mikule.
1: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
0: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají, tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. Opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby ta země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
1: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
0: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
1: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
0: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování, právě, vůbec na všechno.
0: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
1: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
0: Máme další humoriáru.
1: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, už politického směru.
0: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tohle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam to ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tohle, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
1: No, je taky názor samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co?

Dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem, Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás Viktor Price.
2: Ty naše

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to jako, že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se
0: uvidíme.
1: To mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všetky lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: napsala: Dobrý večer, Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mně líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj
1: máme
0: hezký,
1: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se
1: ale
0: ještě doplnit.
1: Ale jsem ráda, že vás slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kde to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin. A kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří. Zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Verich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo na ústavu. Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volá rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak, vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli. Ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojači, jazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říkal paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já, a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co by si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko,
1: ano,
2: samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohle to teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí, protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc...
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky.
2: Kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc. Na druhou stranu, na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda takhle jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vás to, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem šťastná z architektury. Já prostě si myslím takhle asi, že ty, my se třeba tady komunistů jsme měli, že to se teprve budoval socialismus, ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se co nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kina od zhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šesky, jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, jak tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě, nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétol, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Na komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, která to se stěžuju, to už jako oblast recímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, který ho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc. Víš, že doktor, víš, že správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. A prej dvojitej. Já jsem se vám tak v duchu smála, že jsem ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Takhle, řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda z ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radě si bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju,

0: kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky, dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje. A vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, jen co to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štyrlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč mastnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci na alfagole.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Tuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchhlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodníku, vám vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruče kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně více, kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabalení a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké Máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo.
0: Opravdu?
4: Kdeleže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký, takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, když mám

dneska však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale budeš sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
4: To už bylo všechno, jo?
5: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
4: Tak jo. Naschledanou.
5: Zase někdy na Českém rozhlase.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.